0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělali trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývá.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsme to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorochodský a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to půjde hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
4: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí.
1: Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný
3: kuchař. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba dejme tomu sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích, přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po, co pak po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to o osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folklóru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den, tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek, jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškeřík, dobrý den. S Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát. A to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal dead metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionů. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu. A ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali. A dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení.

0: Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost. A nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
2: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly, následně 48 hodin, což jsme taky zvládli, a pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána, a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovaly střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. A 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
0: Paní Karašová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrhla pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno spustilo vlastní portál občana. Usnadní třeba žádost o byt. Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Obcí Doloplaze na Olomoucku dnes odpoledne projede krojovaná jízda králů. Dnes bude oblačno až zataženo s přeháňkami, výjimečně bouřkami. Teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Brňané můžou nově využít portál občana Brno. Po přihlášení přes identitu občana si online můžou vyřídit formuláře, kvůli kterým dosud museli osobně na úřad. Zatím jich je k dispozici 13. Například žádost o městský byt nebo poplatek za psa. Ten můžou lidé uhradit pomocí QR kódu, vysvětluje radní pro informační technologie Tomáš Aberl z TOP 09.
2: Všechny ty žádosti svoje uvidí, budou tam notifikace, můžou přesto platit. V brzké době už tam bude i platební brána. Portál se bude postupně rozšiřovat. Dneska tam najdou třeba žádost o rybářský lístek, přihlášení k vítání občánku. Do budoucna tam zamýšlíme dát ideálně opravdu všechny naše formuláře, tak aby se dali v pohodě online řešit všechny.
0: Česko se dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo, hlaholici, a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
0: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomenou i slavnostními bohoslužbami. Třeba v katedrále svatého Víta na Pražském hradě budou v 8.30 a v 10 hodin dopoledne. Doloplaze na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program v 11 hodin dopoledne zahájí slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Od půl jedné odpoledne si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Pokračuje nezávislý starosta obce a člen pořádajícího folklorního souboru Olešnica Doloplazy Miroslav Bílek.
4: Jízda králů v Doloplazích je jediná každoročně jezdící se jízda králů na Hané a v Olomouckém kraji. Chlapci na koních se na návsi objeví ve 2 hodiny, vyzvednou krále u domu krále a provedou obřadní projížďku vesnicí, kde zastavují u jednotlivých statků a vybírají dary pro svého krále.
0: Součástí doprovodného programu budou i vystoupení folklorních souborů z Moravy, Polska i Litvy.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou oblačno až zataženo a na větší části území se vyskytnou přeháňky. Odpoledne výjimečně i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne přechodně zesilovat. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Poruchané auto omezuje provoz na D1 na 226. kilometru u Vyškova ve směru na Brno. Zasahuje do silnice, neprůjezdná je Krajnice. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 4 minuty po 5 hodině začíná ranní vysílání, kterým vás bude provázet Eliška Zárecká. Je neděle 5. července roku 2026. Dnes je státní svátek. V kalendáři najdeme jména Cyril a Metoděj. Obě jména jsou řeckého původu. Cyril znamená pán či slunce. Slovo metodos, ze kterého vzniklo jméno Metoděj, se zase překládá jako zkoumání či poznání. Tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Pár dalších zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Přibližně ve 17:45 bude čas na předpověď počasí. Po původu jmen jednoho hradu a jedné pahorkatiny bude v nadcházející jazykové dílnice pátrat jazykovědec laik Jiří Trachtulec. Pohodové ráno a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

Dospíval Jaromír Nohavica, máme 11 minut po 5. hodině. Je neděle 5. července roku 2026. 5. červenec je státní svátek České republiky, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Stanoven byl na výročí jejich příchodu na Moravu v roce 863. 5. července 1849 vyšlo v Brně první číslo Moravských národních novin, které v letech 1849 až 53 vedl publicista a novinář Jan Ohéral. Vycházeli do roku 1852. V roce 1917 se právě 5. července v Londýně narodila hudební skladatelka Geraldine Muchová, snacha malíře Alfonse Muchy. Svého manžela v roce 1945 následovala do Prahy. Česká hudební kultura udělala na britskou dámu velký dojem. Měla prý širší záběr než scéna v Londýně, kde Muchová studovala na Královské hudební akademii. V komunistickém Československu se nadaná umělkyně živila také jako překladatelka a pracovala v hudebním nakladatelství. 5. července 1920 se ve Ždánicích na Hodonínsku narodil sochař Karel Zouhar. V letech 1945 až 49 byl na Pražské akademii žákem profesora Karla Pokorného a asistentem sochaře Vincence Makovského. Je tvůrcem uměleckých plastik, památníků a byst. Zemřel v roce 1989 v Brně. A 5. července 1931 byla na vrcholu Radhoště odhalena socha Radegasta. Majestátní hora Radhošť byla odedávna opředena mýty, bájemi i pověstmi, mimo jiné o pohanském kultu boha Radegasta. Jehož modla prý kdysi stávala na Radhošti. Slýchal to i sochař Albín Polášek, který nakonec sochu Radegasta vytvořil a věnoval jí pohorské jednotě Radhošť. K jejímu odhalení došlo u příležitosti slovanské pouti na Radhošti 5. července 1931. V roce 1998 původní sochu nahradila replika. Je 5 hodin a 13 minut. Za malou chvíli nabídnu předpověď počasí. Ještě předtím Adam Ďurica.

0: Světlo.
1: Počasí.
2: Je 5:17, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 14 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Žabovřeskách, v Lednici a v Kobylí 17 stupňů a nejchladněji máme v Tišnově Hájku 14 stupňů Celsia. Přes den bude většinou oblačno, občas i zataženo a na větší části území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Vát bude slabý západní až jihozápadní vítr. Během dopoledne se bude měnit na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a odpoledne bude v přehánkách lokálně a přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou ráno a zapadne 3 minuty po 9 hodině večer. Další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písničky.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 7 minut bude 17:30. Je tu další díl jazykové dílničky Jiřího Trachtulce.
1: Dnes se v našem jazykovém koutku podíváme na majestátní hrad Buchlov, který je dominantou chřibů. Jeho název odvozují jedni od německého osobního jména Buchel, jiní od našeho jména Bohuchval. Místní strýci to však vidí jinak. Říkají, že nad Buchlovem velice často bůchají hromy a blesky. A jdeme na jméno horského hřbetu Chřiby. Přívlastkem horský jsem je trošku zveličil. Nejvyšší kopec Brdo má výšku jen 587 metrů nad mořem. Název Chřiby se odvozuje ze starých moravských slov křip či chřip, označujících pahorek. A to souvisí s výrazem chřbet, dnes bychom řekli hřbet. Kdysi dávno se chřibům říkalo také hřebice či hříběcí hory. To by mohlo jít o zkomoleninu původního chřib, která se přiklonila ke známějšímu slovu hříbě. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, řečeného Jiřík Trachťa. Na další se můžete těšit opět v sobotu ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Blansko chce opravit most mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem. Město teď hledá zpracovatele projektové dokumentace. Součástí oprav bude sanace betonu i nosné konstrukce, ale taky výměna zábradlí nebo pokládka nového asfaltu. Kromě toho by se měly na most vejít chodníky a cyklostezka. Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody podle zákona zavřít nemusí, někteří provozovatelé pravděpodobně dají svým zaměstnancům volno. Profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci ji začali stavět tento týden. Sbor počítá s rozpočtem 64 milionů korun. Budova bude lépe přístupná než ta stávající v centru, kde se hasičská auta musí proplétat úzkými jednosměrnými ulicemi. Bráfovu akademii v Třebíči čeká rekonstrukce. Dělníci opraví stávající zázemí odborného výcviku pro gastronomické obory i budoucí kadeřníky. Pořídí i nové vybavení. Kraj pro rekonstrukci aktuálně vybral zhotovitelskou firmu. Práce se týkají druhého podlaží a vestibulu budovy na ulici Tomáše Bati a stát budou asi 77 milionů korun. Zítra od 9:30 dopoledne začnou na zámku v Holešově kostýmované prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do malého muzea kovářství a dílny, ve které kovář ve 12 a 16 hodin předvede základy své práce. Tu si lidé mohou i sami vyzkoušet. Zpestřením bude i možnost projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou. A počasí. Dnes bude většinou oblačno až zataženo a na větší části území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat, nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr odpoledne bude přechodně zesilovat. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dejte na D1 na 172. kilometru ve směru na Jihlavu. V místě leží kus dopravní značky. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 9 minut po půl šesté dospíval Valdemar Matuška, posloucháte Český rozhlas Brno. Desítky tisíc lidí se každoročně účastní Velehradské národní pouti a Dnů lidí dobré vůle, nejvýznamnější cyrilometodějské slavnosti v České republice. Směr Velehrad míří také pětidenní pěší pouť ze svatého kopečka u Olomouce. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková absolvovala druhou etapu této poutní cesty ze svatého Hostýna. Během 3 dnů a 68 kilometrů zachytila atmosféru pouti, příběhy poutníků i to, proč lidé v dnešní době dobrovolně vyrážejí na několikadenní pěší cestu.
1: Poutníci kam pak?
2: Společně s asi 90 poutníků jsem se ve čtvrtek vydala na druhou etapu pěší pouti nazvanou Moravská Kompostela. Celá trasa pouti, která začíná na svatém kopečku u Olomouce a končí na Velehradě, měří přes 115 kilometrů. Název Kompostela odkazuje na slavnou svatojakubskou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostela, na které je potřeba ujít minimálně 100 kilometrů pro získání osvědčení poutníka. Jaký je ale rozdíl mezi Moravskou a španělskou Kompostelou?
3: Tady ta pouť je skupinová, zástup lidí, to je něco jiného než menší skupinky v tom Španělsku. V té menší skupince se lépe domlouváte, lépe se hledá ubytování a zase té velké skupině je to větší síla, že někdo vás podpoří a poznáváte nové lidi.
2: Říká farář Petr Balác z Budišova u Třebíče, jeden z účastníků poutě. Všichni poutníci se podobáme jedním společným znamením. Na krku neseme dvouramenný cyrilometodějský kříž. Ne každý jej má ale stejně velký, jak mi vysvětluje

0: 50 poutí a já jsem mu tam slíbila, že těch 50 poutí ujdu, takže ještě 42krát.
1: Dalším účastníkem byl třeba Honza z Mariánského údolí u Olomouce.
2: Je to duchovní, je to turistické, je to o přírodě, je to o společenských aktivitách. Vydám se znovu.
1: V sobotu popolední jsme konečně došli do vytouženého cíle na Velehrad, kde se účastníme národní poutě a dnu lidí dobré vůle.
3: Jsem unavený, šťastný, spokojený.
4: Duchovně to bylo perfektní, ale fyzicky teda náročné.
5: Já jsem fakt nadšená.
1: Z Velehradu Petra Sedláčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5:45, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v našem kraji pohybují v rozmezí 14 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Brně, Žabovřeskách, v Lednici a v Kobylí, a to 17 stupňů. A nejchladněji máme v Tišnově Hájku 14 stupňů. Přes den bude většinou oblačno, občas i zataženo a na větší části území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Večer budou srážky většinou ustávat.

0: Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vát bude slabý západní až jihozápadní vítr. Během dopoledne se bude měnit na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a odpoledne bude v přeháňkách lokálně a přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dnes velmi dobré. Slunce nám v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou ráno a zapadne 3 minuty po 9 hodině večer. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Jason Donovan a Sealed with the Kiss, zapečetěno polibkem. Posloucháte Český rozhlas Brno, za 11 minut bude 6 hodin. Na zámku ve Valticích včera začal 38. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby. Ten v 31 třídách přivítá 300 účastníků a 29 lektorů. A podle uměleckého ředitele Marka Štrincla se jde stále zapojit. Škola potrvá do 12. července. Cílem hudebníků, kteří na dobové nástroje hrají starou hudbu, je vystihnout původní krásu a vyznění skladeb. Pořadatelé letní školy věří, že tak hudba může promlouvat k lidem i po několika staletích a přinášet jim naději. Tématem letošní letní školy je chaos a řád. Jak právě Marek Štrincl řekl, promlouvá k nám jako harmonický celek, někdy prostřednictvím řádu, kdy se zdá téměř nadpozemský a přesto je v něm přítomen i chaos. S účastníky pracují 30 lektorů v pěveckých, instrumentálních i tanečních a hereckých třídách. V nabídce je například hra na barokní flétnu, barokní hoboj, loutnu, varhany či barokní housle. Nabídku doplňují i dětské třídy. Součástí letní školy jsou i koncerty. Mezinárodní letní škola staré hudby se ve Valticích koná už od roku 1989. Pořádají společnost pro starou hudbu a je nejstarším a nejrozsáhlejším kurzem tohoto typu v České republice.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Správa železnic vybrala projektanta na nový přestupní terminál v Brně Černovicích. Třebíčská nemocnice upraví urgentní příjem, začíná se projektovat. Hygienici varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Dnes bude oblačno až zataženo s přeháňkami, výjimečně bouřkami. Teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Na nový přestupní terminál v Brně Černovicích začíná vznikat projekt. Správa železnic vybrala firmu, která rekonstrukci kolejí za 222 milionů korun navrhne. Nová zastávka se 4 nástupišti vznikne na estakádě nad Olomouckou ulicí. Pod mostem má být prostor pro zastávky městské hromadné dopravy, říká mluvčí železničářů Nela Frýbová.
2: Terminál bude určen pro regionální vlaky a nabídne 4 nástupiště, bezbariérový přístup, výtahy i nové zázemí pro cestující. Zároveň zlepší návaznost na městskou dopravu a pomůže zvýšit kapacitu tratí ve východní části města.
0: Projekt je součástí plánované modernizace železničního uzlu Brno, včetně nového hlavního nádraží. Zakázku na jeho projektování mají železničáři vypsat v nejbližších týdnech. Kraj vybral projektanta na úpravy urgentního příjmu Třebíčské nemocnice. Současný má už totiž nedostatečnou kapacitu. Rekonstrukce proto navýší počet lůžek a vznikne i tzv. Bezpečná místnost pro pacienty pod vlivem alkoholu a drog. Po opravě by měl urgentní příjem vyhovovat současným potřebám, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Zjistili jsme tam problémy dispoziční, takže to budeme upravovat podle požadavků personálu a podle standardu. V tuto chvíli jsme vybrali projektanta zhruba za 1 milion korun, realizace se předpokládá za nějakých 20 milionů korun.
0: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují hygienici. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Jak ale lidé můžou i sami poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
0: Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Nachylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a také pacienti s chronickým onemocněním.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou oblačno až zataženo a na větší části území se vyskytnou přeháňky. Odpoledne výjimečně i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povene mírný severozápadní vítr, odpoledne bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Poruchané auto omezuje provoz na D1 na 226. kilometru ve směru na Brno. Zasahuje do silnice, neprůjezdná je Krajnice. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je neděle 5. července roku 2026, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Samozřejmě všem dnešním oslavencům přejeme jen to dobré. Už za pár minut se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Přibližně ve 16:15 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. A nebudou chybět písničky, které nestárnou. Zaspívají nám Petr Nať, Petra Černocká či Michal Tučný. Přeji vám krásné ráno.
1: Český. Český rozhlas Brno.

Doznívá píseň z roku 1989 Aj tak jsme frajeri. Máme 10 minut po 6. hodině. Listujeme kalendářem. Dnešek je Světovým dnem životního prostředí. Připomíná, že hodnota čistého vzduchu, vody a půdy je nevyčíslitelná, že země je domovem pro všechna stvoření a že zničení životního prostředí by mělo na vše živé katastrofální dopad. Světový den životního prostředí se slaví každoročně už 50 let. 5. července 1945 byly zpřístupněny špilberské kasematy, ve kterých byla otevřena pietní výstavka na počest českých vlastenců, kteří za německé okupace položili své životy právě tady. Vchod byl tehdy povolen pouze cestou z Husovy ulice. 5. července 1946 pod názvem Československo v tanci a zpěvu začal ve Strážnici první ročník folklorního festivalu. Jde o druhý nejstarší folklorní festival v České republice. Zpočátku šlo o akci pro soubory jen z Československa. Od roku 1957 vystupují také zahraniční folklorní soubory. 5. červenec připomíná také nejtragičtější záplavy 20. století na území dnešní České republiky. V roce 1997 postihly třetinu země, nejvíce Moravu a východní Čechy. Vyžádali si 50 obětí a škody přesáhly 63 miliard korun. Zaplaveno bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech. 5. července 2012 zemřel v Rajhradě u Brna významný umělec Dalibor Chatrný. K jeho obdivovaným objektům patřily například magnetické kresby z roku 1963. Využíval v nich železné piliny namáčené v barvě. Pohybem magnetu umístěného pod papírem vznikal výsledný záznam. Vymýšlel také monumentální projekty pro veřejný prostor. A dnešek je určitě významným dnem i pro tenistku Petru Kvitovou. 5. července 2014 vyhrála podruhé ženskou dvouhru ve Wimbledonu. To byly významné události spojené s dnešním datem. Po písničce se spojím s brněnskými meteorology.

0: počasí.
1: Máme 15 minut po 6. hodině, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Mojmír Martan. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Aktuálně máme na Jižní Moravě zataženo nebo téměř zataženo. Na mnoha místech se vyskytují přeháníky nebo slabý občasný déšť a teploty se pohybují od 14 do 18 stupňů.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: V průběhu dne bude převažovat nadále velká oblačnost. Na velké části území kraje se vyskytnou přeháníky, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky na většině území ustávat. Odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Teď fouká slabý vítr, ale v průběhu dopoledne se postupně rozfouká, tak jako v minulých dnech, mírný severozápadní vítr, který v přeháníkách může lokálně a přechodně zesilovat.
1: Jaké počasí bude v noci?
2: V noci bude oblačno až zataženo, ale přechodně může být i zmenšená oblačnost. Přeháníka se v noci vyskytne jen výjimečně a teploty poklesnou na 16 až 13 stupňů. Pofukovat bude slabý severozápadní nebo západní vítr.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Nejtepleji bylo v roce 1957 ve Valticích, a to 38,2 stupně. Nejchladněji v roce 1941 v Tišnově, tam tehdy poklesla teplota na 2 stupně nad nulu.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám pěknou neděli. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dospívala nám Petra Černocká, posloucháte Český rozhlas Brno. 7:09 zavítáme na web brno.rozhlas.cz. Český hydrometeorologický ústav inovoval výstrahy, zaměří se hlavně na dopady jevů, pro uživatele bude srozumitelnější. Meteorologové inovovali od 1. července systém výstrah před nebezpečnými jevy počasí. Nově bude kladen důraz zejména na dopady buď na hospodářství nebo zdraví člověka. Lidé se tak budou moci lépe orientovat v tom, co může očekávané počasí způsobit. V čem se systém výstražných zpráv mění a proč ho meteorologové zavedli? Zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář a vy si to můžete poslechnout na webu brno.rozhlas.cz nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnské kino Lucerna čeká od 27. července rekonstrukce. Opravy topení ho uzavřou až do začátku září. Naopak kino Art dokončuje rekonstrukci vzduchotechniky a modernizaci zvukového systému ve velkém sále v Cihlářské ulici. Rekonstrukce se překrývat nebudou. Doloplazy na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program v 11 hodin dopoledne zahájí slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Odpoledne si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Brňané můžou nově využít portál Občana Brno. Po přihlášení přes identitu občana si online můžou vyřídit formuláře, kvůli kterým dosud museli osobně na úřad. Zatím jich je k dispozici 13, například žádost o městský byt nebo poplatek za psa. Ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku bude dnes odpoledne tradiční cyrilometodějská pouť. Po modlitebním programu povede následnou mši olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické Hradiště patří k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy a podle historiků i archeologů k místům spojeným s působením Cyrila a Metoděje po jejich příchodu na Moravu v roce 863. Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. Dnes bude většinou oblačno až zataženo a na větší části území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr odpoledne bude přechodně zesilovat. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli opravám se zdržíte na D1 mezi 213. a 208. kilometrem ve směru na Brno. V místě je průjezd zužený na jeden pruh. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Hana Zagorová a Rande u zdinářků, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 8 minut po půl sedmé. Poskoky, podupy a valaška v ruce. V Rožnově pod Radhoštěm se parta mladých kluků napříč Moravou učí tanec nazývaný Odzemek. Letní škola mladíky naučí za několik málo dnů předvést valašský tanec s živou muzikou.
1: Po valašský od země, kdo ty koze požene? A já bych ty koze hnal, ale jsem za vlčka bál.
2: Michal má v ruce k valašku, co to je?
3: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
2: Tak kdo má rád obušek ještě, kdo s ním tancuje?
4: Naši vedoucí mají rádi.
3: Máme tady tak jednoho, co se odváží na ten absolventský kurz s tím obuškem.
2: Takže on ten obušek je asi jako něco, co ještě to stěžuje.
3: Musíš si potom myslet na více věcí, ale ten tanec s tím má úplně nový nádech.
2: Po kolikáte tady sen?
3: Poprvé. V našem souboru vlastně jsme si řekli, že bychom si to chtěli naučit a Tomáš, který tady už byl minulý rok, tak řekl, že to je super. Tak jsme vyrazili jako všichni kluci od nás ze souboru a baví mě to.
2: Hugo teď pozoruje svého kamaráda z brněnského souboru, jak zkouší kroky, jak mu to jde?
3: Tak tady myslím, že Tomáš je celkem zkušený a že to umí nejlíp ze všech z nás, co tady jsme. My ostatní myslím, že už jsme na tom taky celkem dobře po těch dvou, třech dnech.
5: Tady ten konec ještě by bylo fajn, kdyby ti vyšel pokyn.
2: Roman Martínek teď dává pokyny jednomu stanečníku. Co se dá za těch pár dnů naučit?
6: Dá se naučit v podstatě celý Odzemek, protože oni začínají nějakou průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tom tancování a už spojujeme ty prvky, tak aby byli připraveni zatancovat celý tanec s muzikou.
2: Kluci teď mají někteří v ruce mobilní telefony a čekají, až na ně přijde řada. Naopak na jak nezastavení Tomáš.
3: No, oni si zapisují svoje kroky, co budou mít v těch odzemkách.
2: Říká Tomáš Farmačka, ty jsi z Brna, školy se účastníš už podruhé, já se přesunuji k Romanovi Navrátilovi.
7: Tomáš je z taneční rodiny. Tatínek bývalý profesionál, maminka bývalá profesionálka z Sondráše, takže ten to má dáno v genech a Tomáš mi včera práskl, že chce být taky profi.
2: Je to hodně baví.
7: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte tam srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
2: Ta škola a to, jak se vůbec učí Odzemek, má velkou šanci uspět v zápisu postupů UNESCO.
7: My nezapisujeme valašský Odzemek jako tanec takový, ale zapisujeme právě školu.

0: podívej se, už svítá.
1: Počasí.
2: Je 6 hodin a 44 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 13 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Lednici 17 stupňů a nejchladněji je v Tišnově Hájku 13 stupňů Celsia. Dnes očekávejte velkou oblačnost. Na velké části území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vád bude slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Během dopoledne se bude měnit na mírný severozápadní o rychlosti 4 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne bude v přehánkách lokálně a přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou ráno a zapadne 3 minuty po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy spojené s dnešním datem. Nejtepleji bylo ve Valticích v roce 1957 38,2 stupně. Nejchladněji v Tišnově v roce 1941 2 stupně Celsia. Je 6 hodin a 45 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí o

0: objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
0: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Martin Maxa na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 9 minut bude 7 hodin. Zástupci fotbalového Artisu Brno dlouhodobě mluvili o prvoligových ambicích. Nakonec je ale naplnili jiným způsobem, než očekávali. Dosud druholigový klub totiž v nejvyšší soutěži nahradí Karvinou, kterou etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli zapojení do korupční kauzy. Pro brněnský klub tak začalo hektické období.
1: Nabídku nahradit v první fotbalové lize vyloučenou Karvinou nejdřív dostalo Táborsko jako druhý tým uplynulé druholigové sezóny. Třetí Artis věděl, že je v pořadí, s možností posunu už ale nepočítal.
2: My jsme měli vlastně všechny indicie směřující k tomu, že Táborsko tu situaci využije, půjde do toho, a proto, když tahle možnost přišla ve čtvrtek, tak jsme na to nebyli připraveni a vzali jsme si skoro 24 hodin na rozmyšlení až do toho deadlineu, který byl v pátek v 16 hodin.
1: Přibližuje vývoj generální manažer Artisu Brno Petr Kuba.
2: Nakonec jsme se rozhodli využít zvednout tu hozenou rukavici, protože myslím si, že to je cíl, který tady všichni dlouho chtěli, za kterým jsme si šli a bohužel se nám to nepovedlo v minulé sezóně sportovní cestou. Když jsme měli tuhle nabídku, teďka jsme ji dostali vlastně touhle administrativní cestou, tak jsme si řekli, že se jí nakonec rozhodneme využít.
1: Do startu prvoligové sezóny zbývají jen 3 týdny. Brněnský tým dosud budoval mužstvo pro druhou ligu a je zřejmé, že pro vyšší soutěž musí přivést další a ještě kvalitnější hráče.
2: Všechno jsme teďka zvažovali, budeme to dávat dohromady, ještě úplně jasno nemáme. Je to pro nás opravdu čerstvé, takže teďka musíme dát hlavy dohromady, musíme být extrémně efektivní v tomto a nedělat nějaké zbytečné chyby.
1: Cíl pro premiérovou prvoligovou sezónu v historii klubu bude vzhledem k okolnostem jediný.
2: My si uvědomujeme, že to času na přípravu bude méně, než měli ostatní týmy, kteří věděli, jakou soutěž budou hrát. Cíl na první rok bude určitě zachránit se.
1: Nečekaný posun Artisu do první ligy znamená taky logistický problém. V nejvyšší soutěži už je i zbrojovka a oba brněnské kluby hrají domácí zápasy na stadionu v Srbské ulici. Vzhledem k tomu, že Artis nahradí v prvoligovém losu vyřazenou Karvinou, několikrát dojde ke kolizi termínů a oba brněnské kluby nastoupí v jednom kole doma.
2: Se zápřem pro trávník, tak i pro nějakou tu organizaci toho utkání. Přece jenom stadion v Srbské ulici je v Králově poli, kde to je normálně městská část, velká, hodně lidí tam bydlí, takže i ten víkend pro ně bude extrémně náročný, aby ho zvládli. Když jsme o tom mluvili s výkonným ředitelem LFA Tomášem Bártou, jestli bude potřeba to přelosovat nebo ne, tak říkal, že se to v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a druhý neděli, tak aby se to zvládlo.
1: To mimo jiné znamená, že nová sezóna nejspíš začne v Brně. V úvodním kole totiž Artis přivítá Mladou Boleslav a zbrojovka pražskou Spartu. Jedno z těchto utkání se tedy nejspíš odehraje už v pátek 24. července. Přesný rozpis soutěže ale ještě Ligová fotbalová asociace nezveřejnila. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli opravám křížení dálnic D1 a D2 v Brně cyklisté neprojedou podél řeky Svratky. Hasiči v Moravském Krumlově dostanou novou stanici za 64 milionů korun. Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Dnes očekáváme velkou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Od dneška do úterý 7. července musí cyklisté v Brně počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnic a dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení. Pokračuje mluvčí Jan Rídl.
2: Bohužel se opakovaně setkáváme s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran. Tyto prvky chrání především veřejnost. Pokud nebude docházet k dodržování pravidel, budeme bohužel nuceni přistoupit až k úplnému uzavření cyklostezky podél Svratky.
0: Profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci je začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 milionů korun. Budova bude lépe přístupná než ta stávající v centru, kde se hasičská auta musí proplétat úzkými jednosměrnými ulicemi. Navíc v ní bude sloužit více lidí, vypočítává mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.
3: Nová stanice je koncipována jako typu P2, to znamená 8 hasičů ve směně, jeden velitel stanice oproti aktuálnímu stavu 5 hasičů ve směně a jeden velitel stanice. Předpokládaný termín dokončení stavby je koncem července příštího roku.
0: Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto lidé měli před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohli otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
4: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost. Na většině území očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, odpoledne bude přechodně zesilovat. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Poruchané auto omezuje provoz na D1 na 226. kilometru ve směru na Brno. Zasahuje do silnice, neprůjezdná je krajnice. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7. hodině, prožíváme první červencovou neděli s datem 5. července roku 2026. Všem Cyrilům a Metodějům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Další hodinku ranního vysílání začneme rozhovorem s jednou ze severských spisovatelek. Přibližně za 10 minut nabídnu předpověď počasí. A Jarka Vykoupilová a její babské rady vás dnes naučí připravovat jednoduchý a přitom prý velmi chutný domácí vaječný likér. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas.

0: Z Massachusetts zpátky do Brna do studia Českého rozhlasu je 7 hodin a 10 minut. Ve středu začal v Brně a v dalších tuzemských městech měsíc autorského čtení. 27. ročník se nese ve znění grónské literatury. Mezi pozvanými autory je i spisovatelka Navarana Lennart Andersenová, která napsala knížku Áta, Anory a tažní psi. V Brně s ní mluvila Emma Slámová.
1: Tak já v první řadě moc děkuju, že jste donesla tu knížku na ukázání. Mohla byste mi prosím vlastními slovy zhrnout, o čem ta knížka je, jaká je její hlavní myšlenka, řekněme?
2: Moje knížka pojednává o dědečkovi, proto má dánština slovo maminčin tatínek, takže víme, že to je tatínek maminčin. A právě ten maminčin tatínek vypráví svému vnoučkovi o psím spřežení a o tom, jak se starat o grónské psy. A během té jízdy, protože vnouček je velice zaujatý s tradicí psího spřežení a jízdou s těmi tažnými psy, tak dědeček vypráví příběhy.
1: Vy říkáte, že ta knížka vychází ze života tedy s vaším tatínkem, tak moje otázka zní, do jaké míry je ten příběh vlastně o vás a je teda autobiografický, řekněme?
2: Ta kniha je inspirovaná velmi mým vlastním životem, protože já se psím spřežením jezdím a já bych si to troufla přirovnat k Mozartově symfonii, která je vlastně docela klidná místy. Jedete sama naprosto stichlou přírodou bez jediného živáčka.
1: Vy kromě toho, že jste spisovatelka, tak jste taky učitelka. Je to ten důvod, proč jste napsala knížku pro děti?
2: Vlastně ne, protože já jsem se tu knihu rozhodla napsat, když jsem čekala své první dítě, to jsem ještě nebyla učitelkou. Ale měla jsem pocit, že mi chybí kniha, která by mohla moje děti osvítit nebo nějakým způsobem jim zprostředkovat tu tradici, kterou skutečně považujeme za světové kulturní dědictví. A žádná taková kniha v Grónsku neexistovala.
1: Pocházíte z města Sisimiu, což je jediné místo, teda v Grónsku, kde je ještě legální ty tažné pejsky, o kterých píšete, chovat. Tak mě zajímá, jaké je to žít v takovéhle vlastně kulturní lomeno geografické hranici mezi tím prostorem, kde se teda ještě chovat dají a kde už ne.
2: Děkuji vám za dotaz, ten je velice zajímavý. My jsme skutečně v oblasti, kde vlastně kdysi dánská vláda udělala hranici mezi Jižním Grónskem a Severním Grónskem, ale jde o to, že to je velice prastará rasa, která je podle výzkumů a různých šetření patří vlastně mezi nejstarší, ne-li vůbec nejstarší psí rasou na světě. Takže my vlastně střežíme a chráníme to, aby nedocházelo k nějakému křížení. Takže si ty psy vlastně uchováváme nad tou hranicí, tedy od Sisimiutu dále na sever.
0: O tradici psího spřežení v Grónsku mluvila redaktorka Emma Slámová s grónskou spisovatelkou Navaranou Lennart Andersenovou. Z dánštiny tlumočila Helena Březinová.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 18 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 14 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Lednici 17 stupňů a nejchladněji máme v Tišnově Hájku 14 stupňů Celsia. Dnes očekávejte velkou oblačnost, na velké části území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia. Vád bude slabý západní až jihozápadní vítr. Během dopoledne se bude měnit na mírný severozápadní, odpoledne bude v přehánkách lokálně a přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou ráno a zapadne 3 minuty po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Velticích v roce 1957 38,2 stupně. Nejchladněji v Tišnově v roce 1941 2 stupně Celsia. Je 7 hodin a 19 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Evropské rady.
1: Vaječný koňak má kořeny své tradice ve středověké Anglii. Jeho předobrazem byl nápoj, který se připravoval z vína či piva, smetany, cukru, vajec a chleba či ovsa na zahuštění. Angličtí mniši si jej ve 13. století údajně připravovali z vajec a fíků. Pojďme se pustit do domácí verze oblíbeného hustého nápoje, který se hodí na společenská rodinná setkání i k prostému mlsání. Co je nutné si připravit? Půl litru rumu, 5 žloutků, 5 lžic moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 konzervu sladkého kondenzovaného mléka. Žloutky budeme šlehat spolu s vanilkovým cukrem a moučkovým cukrem, potrvá to asi 10 minut. Po vyšlehání přidáme ještě kondenzované mléko a šleháme dál. Čím déle šleháme, tím je vaječný likér lahodnější. Na závěr vléváme opatrně po lžičkách rum, ať už klasický nebo kávový.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Blansko chce opravit most mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem. Město teď hledá zpracovatele projektové dokumentace. Součástí oprav bude sanace betonu i nosné konstrukce, ale taky výměna zábradlí nebo pokládka nového asfaltu. Kromě toho by se měly na most vejít chodníky a cyklostezka. Návštěvníci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě si můžou v kostelíku Cyrilka prohlédnout výstavu ilustrací ke knize Legenda o snu. Ta vypráví příběh 24 hodin velehradského kláštera před jeho napadením husity. Kniha zároveň navazuje na téma cisterciácké krajiny Velehradu, která je součástí evropského kulturního dědictví. Kraj vybral projektanta na úpravy urgentního příjmu Třebíčské nemocnice. Ten současný už nemá dostatečnou kapacitu. Rekonstrukce proto navýší počet lůžek a vznikne i takzvaná bezpečná místnost pro pacienty pod vlivem alkoholu a drog. Po opravě by měl urgentní příjem vyhovovat současným potřebám. Prostějovští radní schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci smuteční síně v areálu městského hřbitova v Brněnské ulici. Stavební úpravy se zaměří především na modernizaci čekárny pro pozůstalé a související prostor. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují hygienici. Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a také pacienti s chronickým onemocněním. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují hygienici na svých webových stránkách. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme velkou oblačnost a přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr odpoledne bude přechodně zesilovat. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz v Jihomoravském kraji je v tuto chvíli na většině míst plynulý a nejsou hlášeny žádné nehody. Přesto ale jezděte opatrně. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Požár!

0: Dospívala Naďa Urbánková, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 9 minut po půl osmé. Desítky tisíc lidí se každoročně účastní Velehradské národní pouti a Dnů lidí dobré vůle, nejvýznamnější cyrilometodějské slavnosti v České republice. Na Velehrad míří také pětidenní pěší pouť ze svatého kopečka u Olomouce. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková absolvovala druhou etapu této poutní cesty ze svatého Hostýna. Během 3 dnů a 68 kilometrů zachytila atmosféru pouti, přiblížila příběhy poutníků i to, proč lidé v dnešní době dobrovolně vyrážejí na několikadenní pěší cestu.
1: Poutníci, kam pak?
2: Společně s asi 90 poutníků jsem se ve čtvrtek vydala na druhou etapu pěší pouti nazvanou Moravská Kompostela. Celá trasa pouti, která začíná na svatém kopečku u Olomouce a končí na Velehradě, měří přes 115 kilometrů. Název Kompostela odkazuje na slavnou svatojakubskou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostela, na které je potřeba ujít minimálně 100 kilometrů pro získání osvědčení poutníka. Jaký je ale rozdíl mezi moravskou a španělskou Kompostelou?
3: Tady ta pouť je skupinová, zástup lidí, to je něco jiného než menší skupinky v tom Španělsku. V té menší skupince se lépe domlouváte, lépe se hledá ubytování a zase té velké skupině je to větší síla, že někdo vás podpoří a poznáváte nové lidi.
2: Říká farář Petr Balác z Budišova u Třebíče, jeden z účastníků poutě. Všichni poutníci se podobáme jedním společným znamením. Na krku neseme dvouramenný cyrilometodějský kříž. Ne každý jej má ale stejně velký, jak mi vysvětluje 77-letá poutnice Anna ze Zlína, která se zúčastnila všech 19 ročníků pouti.
4: Když absolvujete zhruba 10 poutí, tak dostanete tento větší kříž.
2: Za 3 dny putování jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých lidí i životních příběhů a samozřejmě také důvod, proč se podobných poutí účastní. Povídala jsem si s Luckou z Olomouce.
5: A když jsem šla asi po druhé, já jsem tady byla se sestřenkou a byli jsme odmítaný staršíma. A jediný pan, který nás tak jako přijal, byl pan, který měl asi 85. Chodil poutě pravidelně, měl zlatý poutnický kříž za 50 poutí a já jsem mu tam slíbila, že těch 50 poutí ujdu, takže ještě 42krát.
2: Dalším účastníkem byl třeba Honza z Mariánského údolí u Olomouce.
6: Je to duchovní, je to turistické, je to

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 14 až 17 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Lednici 17 stupňů a nejchladněji v Tišnově Hájku 14 stupňů. Dnes očekávejte velkou oblačnost. Na velké části území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vád bude slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Během dopoledne se bude měnit na mírný severozápadní o rychlosti 4 až 7 metrů. Odpoledne bude v přehánkách lokálně a přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dnes velmi dobré. Slunce nám v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou ráno a zapadne 3 minuty po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy spojené s dnešním datem. Nejtepleji bylo ve Valticích v roce 1957 38,2 stupně. Nejchladněji v Tišnově v roce 1941 2 stupně Celsia. Je 7 hodin a 46 minut. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za 30 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Beyond. Skupina Buty s písní Krtek je 7 hodin a 50 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno je čas na inspiraci k výletu. A já vím, že turistka Hana Slabáková nás chce pozvat ve stopách své včerejší cesty. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je to přesně tak. Včera jsme vyrazili spolu s vnučkou na výlet a naším cílem byly Klobouky u Brna. Nebude to dnes ani tak o trase, jako o technické památce, která se tam nachází, a sice Větrný mlýn. Větrné mlýny na Kloboucku byly velmi oblíbené, bylo jich tam jednu dobu dokonce až 8. Je to proto, že tam nikde není voda, která by se k pohonu mlýnského kola dala použít, takže ten vítr byl taková dobrá alternativa, protože Klobouky jsou v údolí obklopeném vlastně takovými různými kopci. Ten nejstarší mlýn byl z roku 1748, ale bohužel po druhé světové válce už nezbyl ani jeden z těch 8 mlýnů. Bylo to proto, že Němci měli v tom posledním pozorovatelnu, a takže Rudá armáda, když se blížila a osvobozovala naše území, tak tento mlýn vybombardoval vlastně dělostřeleckými granáty, zničila. No a Kloboucky to bylo velice líto, protože ten mlýn už vlastně nesloužil svému účelu, on byl jako památka už od 30. let a patřil městu, a tak po válce se kloboučtí občané snažili mlýn obnovit, no ale podařilo se to až v 80. letech. Ten mlýn nestavili od počátku, ale přivezli si ho vlastně rozložený z obce Paceklůky u Kroměříže. Co se dalo použít, použili, a zbytek vlastně pod dohledem památkářů obnovili, takže ten mlýn je dnes plně funkční a dá se prohlédnout. Je tam velmi sympatická mladá průvodkyně, která nás provede celým tím mlynářstvím, o tom, jak mlýn fungoval, jak se stavěl a podobně. Tento byl vlastně otevřen v roce 1985, ale v posledních letech už proběhla jeho obnova, protože jak je celý dřevěný, tak postupně podléhal zubu času. Mimochodem, tím tam škodí strakapout, protože mají střechu ze šindelu. Strakapout do ní vyhlodal díry, takže to trošku boj i s přírodou. Ten mlýn je německého typu, říká se také někdy sloupový nebo beraní, má jedno mlýnské složení a opravdu je tam všechno možno vidět, včetně palečného kola, které se dá odbrzdit, a tam se ukazuje, jak by se roztočily lopatky a kudy by se mlelo to obilí. Je to opravdu velmi zajímavé. No a je tam také jedna zajímavost v tom, že tam bydlí jedno zvířátko, které tam vyvádí i mladé. Má tam své hnízdo a není to pták. Pokud chcete vědět, které zvíře to je, tak se běžte do Klobouk podívat.
0: Říká Hana Slabáková. Já vám moc děkuji za všechny vaše tipy a přeji vám ještě hezkou neděli. Naslyšenou.
1: Děkuju. Krásný den všem posluchačům.

Je pozdě v noci, všude je klid. Jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Mikulčice postaví za více než 50 milionů korun nové školní dílny. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Obcí Doloplaze na Olomoucku dnes odpoledne projede krojovaná jízda králů. Dnes očekáváme velkou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Nové prostory pro výuku praktických předmětů využijí školáci v Mikulčicích na Hodonínsku. Vedení obce vybralo stavební firmu, která novostavbu u základní školy za asi 58 milionů korun postaví. Počítá se v ní i s keramickou dílnou, určenou také pro mimoškolní aktivity. Vybraná firma musí pracovat velmi rychle. Nejprve musí zbourat starou budovu dílen, dodává mikulčický starosta Josef Dvořáček z ODS.
2: Někdo ty školní dílny zavřel jako technicky nevyhovující, to je budova vedle obecního úřadu kousíček od školy. Celá se musí strhnout a začít znovu stavět. Teď nám vyšla i žádost do dotace, je tam teda šibeniční termín. Do konce roku to musí být, že postavte barák za 6 měsíců.
0: Mikulčická radnice také v dalším kroku plánuje v prostoru za novými dílnami vybudovat venkovní učebnu. Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slované vymysleli vlastní nový jazyk, staroslověnštinu. K tomu přidali i písmo Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, popisuje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášení za kulturní spolupatrony Evropy.
0: Odkaz obou bratrů připomínají i cyrilometodějské slavnosti. Ty se celý víkend konají třeba na Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Dnes je zakončí národní pouť a slavnostní mše. Doloplaze na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program v 11 hodin zahájí slavnostní krojovaná mše v místním kostele. O půl jedné si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Pokračuje nezávislý starosta obce a člen pořádajícího folklorního souboru Olešnica Doloplazy Miroslav Bílek.
4: Jízda králů v Doloplazích je jediná každoročně jezdící se jízda králů na Hané a v Olomouckém kraji. Chlapci na koních se na návsi objeví ve 2 hodiny, vyzvednou krále u domu krále a provedou obřadní projížďku vesnicí, kde zastavují u jednotlivých statků a vybírají dary pro svého krále.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost. Na většině území očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů. Povene mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne přechodně zesilovat. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 na 226. kilometru ve směru na Vyškov. V pravém pruhu v místě leží na silnici žehlící prkno. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, milí posluchači. 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je neděle 5. července. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. Dnes slavíme výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zítra si připomeneme zase výročí upálení kazatele a středověkého myslitele Jana Husa. O souvislosti těchto svátků a akcích, které se s nimi pojí, budeme krátce před 8:30 mluvit s redaktorkou Aneškou Hlávkovou. Vzpomeneme taky, jak je to s otevírací dobou obchodu a jestli nás čekají změny v jízdních řádech. U mikrofonu Eliška Zárecká. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 12 minut po 8 hodině, je tu předpověď počasí. Na druhé straně linky je právě teď meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Oblačnosti je momentálně hodně, spíše převažuje zataženo nad prostorem Jihomoravského kraje, ale na jihozápadě kraje tam už je malinko oblačnost protrhaná, takže tam i skoro zataženo, případně oblačno. Teploty jsou aktuálně nejčastěji tak od 13, 14 do 18 stupňů Celsia, ty nejvyšší hodnoty na jihu nebo v jižní části kraje. Vítr fouká teď momentálně většinou slabý a směry jsou proměnlivé anebo nějaké západní, severozápadní.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Přes den by se měla postupně spíše ta velká oblačnost měnit v proměnlivou, i když občas může být ještě i velká, a postupně se na větší části území vyskytnou přehánky nebo začnou objevovat přehánky. Teď takové srážkové pásmo, ale spíše slabšího deště odchází od, řekněme, nad Slovensko, z té jihovýchodní části kraje, tak za ním by se postupně tedy měly tvořit ty přehánky. Přes den se asi dotknou větší části území, ale oni budou zřejmě takové rychlé, krátké. Výjimečně potom odpoledne se může spolu s nimi objevit i bouřka, no a později večer by srážky většinou měly ustávat, v noci už potom jenom nějaká výjimečná možnost, že se ještě nějaká přehánka vyskytne. Teploty nejvyšší odpoledne 24 až 27 stupňů, no a vítr postupně bude foukat takový svižnější, mírný, severozápadní, v těch přehánkách může lokálně a přechodně zesilovat.
1: Jaké počasí bude zítra?
2: Zítřek bude takový docela podobný dnešnímu dni, takže zase proměnlivé počasí, většinou ta oblačnost ale bude velká, převažovat bude velká, takže nějaké oblačno nebo skoro zataženo. I zítra se potom postupně dostaví takové častější přehánky, opět ta intenzita může být i třeba chvílemi vyšší, ale měly by být zase rychlé a kratší, a ty přehánky zítra hlavně v odpoledních hodinách. No a teploty odpoledne zítra 23 až 26 stupňů, sever kraje možná trošičku méně, kolem 22, a zítřejší ranní teploty 16 až 13 stupňů. Během zítřejšího dne bude také foukat vítr od severozápadu mírný, ale ty průměrné rychlosti budou zřejmě nižší než dnes.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Určitě ano, nejvyšší hodnota 38,2 stupně Celsia byla naměřena ve Valticích v roce 1957 a Tišnov v roce 1941, hodnota nejnižší 2 stupně nad nulou.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Možná jste si i trochu zatančili s písní YMCA, posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Lidé po celém Česku si dnes připomínají příchod Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století pomohli přinést na naše území křesťanství, ale i písmo, jazyk a vzdělanost. Hned zítra nás čeká další státní svátek. Připomeneme si výročí upálení mistra Jana Husa. O podrobnostech k oběma svátkům a kulturních akcích s nimi spojených nám více řekne redaktorka Aneška Hlávková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: V historii se příchod bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu slavil už v březnu. Proč tedy jejich příchod neslavíme v červenci?
1: To dnešní datum je symbolické. Ustanovilo se až v 19. století. Březen je v křesťanství obdobím půstu a tak se termín příliš nehodil pro slavnosti. To stanovení data souvisí ale i s hnutím národního obrození. Obrozenci se snažili propojit Cyrila a Metoděje s dalšími důležitými momenty naší historie, tedy například se zítřejším dnem upálení mistra Jana Husa. Jde ale, řekněme, o pragmatickou volbu.
0: Při státních svátcích vídáme ve městech a obcích vyvěšenou státní vlajku. Při dnešní příležitosti se na některých místech objeví i vlajka moravská.
1: Je to tak. Členové spolku Moravská národní obec i letos vypracovali výzvu k vyvěšení právě moravské vlajky v tento den. Odkazují tím k uznání pocty moravským tradicím, historii a kultuře. Letos se k vyvěšení moravské vlajky připojilo přes 1600 radnic a obecních úřadů. Podobný počet to zřejmě bude i letos.
0: S jakými akcemi se svátky pojí?
1: Na Velehradě na Uhersko-Hradišťsku si příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje lidé připomínají už od včerejška při oslavách Dnu lidí dobré vůle. V Mikulčicích na Hodonínsku pak bude dnes o 16:30 na slovanském hradišti mši slavit Josef Nuzík, arcibiskup olomoucký. U příležitosti výročí upálení kazatele a filozofa mistra Jana Husa pak badatelé z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili rozsáhlou digitalizovanou databázi jeho latinsky i česky psaných textů. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity Petra Mutlová.
2: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
0: Jak to bude s obchody? Mají otevřeno?
1: Ano, zákon upravující otevírací dobu obchodů se na tyto svátky nevztahuje. Obchody tak můžou mít otevřeno jako v běžný den. Dodám, že ani jeden ze státních svátků se nedotkne změn v hromadné dopravě. Jízdní řády fungují i v tyto dny podle prázdninového režimu.
0: Doplňuje redaktorka Aneška Hlávková k dnešnímu a zítřejšímu státnímu svátku. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě pěknou neděli. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Ode dneška do úterý 7. července musí cyklisté v Brně počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnic a dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení. Brněnské kino Lucerna čeká od 27. července rekonstrukce. Opravy topení ho uzavřou až do začátku září. Naopak kino Art dokončuje rekonstrukci vzduchotechniky a modernizaci zvukového systému ve velkém sále v Cihlářské ulici. Rekonstrukce se překrývat nebudou. Zítra od 9:30 dopoledne začnou na zámku v Holešově kostýmované prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do Malého muzea kovářství a dílny. Profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci ji začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 milionů korun. Budova bude lépe přístupná než ta stávající v centru, kde se hasičská auta musí proplétat úzkými jednosměrnými ulicemi. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Lidé by si proto před nákupem měli otevírací dobu ověřit. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost, na většině území očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne zesilovat. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli opravě je dopravní omezení na D1 na 187. kilometru. V místě je uzavřený levý pruh. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnová a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dospívala Lenka Filipová, je 8 hodin a 39 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Kdo má rád klasická kina nebo biografii, toho asi návštěva Brna příliš nepotěší. Kromě multiplexu má totiž druhé největší město republiky jen dva další větší kinosály. Ty se teď o prázdninách ale v provozu vystřídají kvůli opravám. Největší sál v kině Skala zůstává už třetím rokem zavřený.
1: Na film do kina Art se přišli podívat Daniel s Artěmem.
2: Kin je tu obecně málo a to mě i dosáhl frustruje. Když výjimečně nenajdu něco v Artu, tak nejdu do kina.
1: Hodnotí stav brněnských kin Daniel. Artěm tu vidí podobně.
3: Obecně, čím víc takových možností, tím jako lépe.
1: Vstupenky je teď do kina Art lepší kupovat s předstihem. Otevřený je totiž jen malý sál pro 32 lidí. O pár míst víc má kino Cit v galerii turistického informačního centra, které obě kina provozuje. Velký sál tady v Cihlářské ulici je zavřený kvůli rekonstrukci. Sál získá nový zvuk. Systém i klimatizaci. Dovnitř se jdeme podívat s vedoucím kina Milanem Šimánkem.
4: Musíme vrátit sedačky na místo, musíme je všechny vyčistit a samozřejmě technici ještě pak ten zvuk musí nastavit. Pokud by to všechno fakt šlo dobře, tak už bychom 13. mohli otevřít.
1: Tedy asi 2 týdny předtím, než městská část Žabovřesky začne opravovat kino Lucerna, upřesňuje mluvčí radnice Petra Kačírková.
5: Plánované uzavření kina Lucerna nás čeká od 27. července. Dojde k celkové opravě topného systému a pokud všechno dobře půjde, tak 1.9. se Lucerna opět spouští.
1: Kromě 7-sálového multiplexu v obchodním centru Špalíček už žádné další velké kinosály Brno na svém území nenabízí. Univerzitní kino Skala, které provozuje Masarykova univerzita, je zavřené už 3 roky kvůli špatné statice. Vlastník domu, město Brno, plánuje práce na zajištění statiky za desítky milionů zahájit na podzim. Vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
6: Budova Skaly je v historickém centru, zároveň i ty dispozice jsou poměrně komplikované a ty práce tam budou muset být prováděny především ručně. Odhady opravdu jsou takové, že by to zajištění mohlo trvat od 1 až do 2 let.
1: Promítání si ale lidé ještě počkají. Kino bude potřeba zrekonstruovat, to vyjde na 100 milionů. Pořád ale není jasné, kdo rekonstrukci zaplatí.
6: Budeme jednat jako obě strany, jak Masarykova univerzita, tak město Brno, o tom, kdo by byl hlavním investorem této akce.
1: Od uzavření sálu kino Skala promítalo provizorně na schodech před kinem. Teď v létě se provoz přesunul na letní scénu. Od nového akademického roku se kvůli očekávaným opravám už ani na schody kino nevrátí. Sálů bylo v Brně málo i v době, kdy Skala fungovala v plném režimu, řekl už dříve Českému rozhlasu filmový kritik a teoretik Jaromír Blažejovský.
7: Tady vlastně diváci mají menší výběr než třeba diváci v Hodoníně nebo v Havířově, právě proto, že tady takovéto sály, které opravdu nabídnou veškerý repertoár, chybí.
1: Útěchou můžou být Brňanům zmíněná letní kina. Po celém městě jich najdou necelou 40. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 46 minut, je čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Znojmě Kuchařovicích a v Brně Žabovřeskách 18 stupňů. A nejchladněji máme ve Ždánicích 15 stupňů Celsia. Dnes očekávejte velkou oblačnost. Na velké části území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vád bude slabý západní až jihozápadní vítr. Během dopoledne se bude měnit na mírný severozápadní. Odpoledne bude v přehánkách lokálně a přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou ráno a zapadne 3 minuty po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Velticích v roce 1957 38,2 stupně a nejchladněji v Tišnově v roce 1941 2 stupně Celsia. Je 8 hodin a 47 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání ČS24.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dozněla píseň Vrať se mi zpátky, je 8 hodin a 52 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Blíží se 9. hodina a naše ranní vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Jitkou Uhnavou a poté tolky Josefa Veselého. Krátce po 10. hodině se můžete těšit na pochoutkový rok s Patrikem Rozehnalem a po zprávách v 11 hodin bude čas na hudební lásky Jana Daleckého. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásnou neděli. Naslyšenou.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Věřící se dnes na tradiční cyrilometodějské pouti sejdou ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku. Před Blanenským zámkem nově sedí socha badatele Jindřicha Vankla. Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Dnes očekáváme velkou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Unavá. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku bude dnes odpoledne tradiční cyrilometodějská pouť. Po modlitebním programu povede následnou mši olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické hradiště patří k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy a podle historiků i archeologů k místům spojeným s působením Cyrila a Metoděje po jejich příchodu na Moravu v roce 863. Pouť každoročně spolu pořádá některá z okolních obcí. Letos se na její přípravě podílejí Mutěnice na Hodonínsku, upřesňuje mutěnický farář Jiří Jeniš.
3: Protože pojede naše kasa, tak vytvoříme taky hezkou parádu kolem této pouti. Také se zapojíme do některých věcí, které se při pouti dělají. Naše ženy se budou modlit růženec, kluci ministranti v krojích, tak budou ministrovat. Takže je to taková prostě radost.
1: V Blansku před zámkem odhalili sochu lékaře, archeologa a speleologa Jindřicha Vankla. Letos uplyne 205 let od jeho narození. Badatel část svého života spojil právě s Blanskem a Moravským krasem, kde zmapoval řadu jeskyní a prozkoumal propast macocha. V zámku, kde sídlí i muzeum, je zapůjčená část jeho nálezu z Bíčí skály, které mu zajistili světový věhlas. Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
4: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
5: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
4: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
6: Když vemu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
4: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
7: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
4: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost. Na většině území očekáváme přehánky a výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů. Povene mírný severozápadní vítr, odpoledne bude přechodně zesilovat. Biozátěž bude dnes mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli opravám je dopravní omezení na D1 na 187. kilometru. V místě je uzavřený levý pruh. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobrý den, milí moji. Tak vás pěkně vítáme. Kdo jste v tuto chvíli, ať už záměrně, nebo snad náhodou, vyrovili z houšti rozhlasových stanic právě tuhletu. A nejenom, že vás vítáme, my vám taky vyslovujeme čestné uznání, tedy za to, že vaše ručka zastavila otáčející se knoflík vašeho rozhlasového přístroje, tedy pokud ho nemáte nějaký úplně digitální, fakt na tom nejsprávnějším místě. No, zasloužili byste si diplom. Ale abyste s námi setrvali i nadále, tak vás my dva, co jsme v režii a ve studiu, totiž Marek Zouhar, co by redaktor, Michal Zelinka v roli mistra zvuku a taky ještě zbývá Josef Veselý, neboli autor. A teď, abych prozradil, co vás, když s námi setrváte v poslechu, tedy co vás čeká. Nejprve se ponořím do těch partií svého mozku, ve kterých sídlí paměť. Tak hlavně je to hypokampus, kde se paměť nachází, ve kterých sídlí paměť. Ale nejenom tam. Naše vzpomínky nejsou uloženy, jak jsem zjistil, tedy na jednom místě, nýbrž se nacházejí v různých částech mozku. Díky tomu jsou naše vzpomínky uloženy trvaleji. Prý to takhle platí. No a já někde na nějakém tom místě, akorát nevím kterém, mám vzpomínku na jednoho velice známého člověka. Tedy on to vlastně ani nebyl člověk, on to byl docela bůh. To prozrazuje i jeho příjmení, když si je řekneme německy. A hned na to bychom tu pro vás měli jednoho neznámého. Tedy on jméno má samozřejmě, leč od nás se jen nedozvíte, neboť to už bude takovou výzvou pro vás, zdali se vám podařilo to správné jméno onomu muži dát. A samozřejmě, že v těchto toulkách máme i toulky českou minulosti, opět se v nich budeme pohybovat v zákopech těch z první světové války. Znáte jednu písničku Vlasty Buriana? My jsme její refrén použili pro název dnešních toulek. In Italien a tak dále. A teď už si pohodlí svého domova můžete vybírat a zároveň, jako byste byli mezi tedy námi, a to znamená v krámku se zbožím, jemuž záruční doba hned tak neprojde. Což platí i o téhleté písničce.

0: No a teď už zvu do našeho pořadu hlas Marka Zouhara. No tak zvu, on je sobě redaktor Toulik, vlastně něco jako pan domácí, že jo, tak vítej.
1: Hezký den.
0: Já už to naznačil, a jelikož umíš německy, tak jsi určitě jméno člověka, na něhož bych rád zaspomínal, tak jsi si ho to jméno vybavil, že jo.
1: Moje němčina už zastarala, ale pochopil jsem, že je to pro tebe. Herr Gott.
0: Herr Gott, pan Gott, Karel Gott. Když jsem se dozvěděl, že bych s ním mohl udělat rozhovor, tak jsem prošel takové chvění, nevím, jak to líp popsat, ale věděl jsem, že se ho nebudu ptát na jeho nové album, že nepoložím otázku, která písnička byla jeho první, ani na to, jaké vzpomínky má na řadu svých kolegů.
1: No ano, to vcelku chápu. No. A přišel jsi nakonec na to? Nač se ptát Karla Gotta?
0: Jo, přišel, že to bude o něm, o jeho myšlenkách, o čem přemýšlí, když zrovna nespívá a nevěnuje se své rodině. Mě překvapilo, že souhlasil bez vteřinky váhání, že mu nedělalo problém, abych mohl aspoň trošku maličko nahlídnout do jeho světa, myslím toho vnitřního.
1: A o čem pan Gott, když je třeba o samotě přemýšlel?
0: Tak třeba o tom, že, no, to jeho taková teorie, to byla, že tento svět neřídí politici, má ani prezidenti, a že to vůbec nejsou ti, kteří jsou vidět třeba denně v televizi.
1: Jak to prosím tě zjistil?
0: Já bych řekl, že dlouholetým bádáním taky něco vyčetl. Říkal mi, že ovšem rozhodují jacísi ilumináti, tedy česky jako osvícenci, čiže stojí za událostmi, které se ve světě dějí a my třeba vůbec nechápeme, proč se dějí. A že to jsou ku příkladu ti, kteří v takových Spojených státech tvoří deep state, tedy stát, který je jaksi ukryt hluboko, já bych řekl, mimo lidské smysly i mimo média, nikdo prostě o tom světě nic neví.
1: Kdež to Karel Gott o něm věděl?
0: No, já bych řekl, že spíš tušil. On mi tu svou teorii nevnucoval, jenom říkal, že o ní přemýšlí a když si tak probírá historii i současnost, tak možná, jak dodal, přišel na to, proč se to či ono stalo.
1: To se divím, že se ti svěřoval.
0: No, já se divil taky. Ale na jednu věc, která se týkala přímo jeho, jsem se musel zeptat. Já jsem mu položil otázku, zda se mu už nezajídá ta všeobecná pozornost, které se mu dostává. Prostě, že ho každý zná, jestli mu ta popularita neleze někdy na nervy. Protože kdybych já byl jím, tak asi uteču před popularitou do hlubokých lesů na Vysočině. A on mi na to odvětil, že ani tam bych se neschoval. A že mu ta obrovská popularita nevadí. Vždyť on přece slávu chtěl. On pro ní obětoval a rád svoje soukromí. A taky říkal, že je rád, že ho lidi poznávají. Třeba i na ulici. A že vidí vztah lidí k němu v očích publika, které je těsně pod pódiem. Když jsem od začátku tohle všechno chtěl, tak proč bych si na to teď stěžoval, mi říkal.
1: No vida. A kolik hvězdiček mnohem menší velikosti, než jí měl Karel Gott, si na popularitu strašně stěžují, protože jim přece ničí život.
0: Ano, pan Gott jí měl zhruba tu popularitu 60 let, svého jinak 80-letého života a užíval si ji. Já bych řekl, že on si užíval všecko, co mu život nabídl.

0: Možná, že to je tím, že už sklízím jako si po sobě tu zasetou tu úrodu a už ji jenom vychutnávám, protože já jsem se vždycky řídil teda tím starým římským heslem, carpe diem, jako užij dne, kdyby byl poslední.
1: Ano, ano.
0: A protože je rychlá doba, tak já už dneska říkám užij hodiny, která může být poslední, protože doba je trochu rychlejší než za Římanů.
1: Ano, tak, je to pravda.
0: Ano,
1: tak poprvé větší.
0: Takže já opravdu vychutnávám a říkám si, byl bych hloupý, kdybych si dělal stresy, když já můžu stejnou práci vykonávat, ale ona bude mít lepší výsledky, když na mě lidi poznají, že já už si s tím jenom hraju. Že už je to jenom pro mě hra. Možná, že už nemám zapotřebí jako se pachtit úplně a plazit se, jak jsem uštvaný a nemluvit o tom, jak je to těžká práce.
1: Ano, ano.
0: Protože lidi nás berou jako baviče. Ať už je to zábava, taková ta srandy opravdu estrádní, anebo zábava prostě krásnou písní. Mm-hmm. To je přeci zábava, když je to muzika leggera, když je to vlastně lehká hudba, zábavná hudba. Nejsou to to, co prostě dělá že vážňáci, že frakouni, jak se říká. To je prostě vážná hudba a běda, kdyby tam ten interpret nějak vložil něco svého, že by jako si s tím pohrál s tou muzikou nebo s tou árií, tak ten dirigent okamžitě na zkoušce zaklepe na pult a řekne, pane kolego, takhle to tam není ale napsané. Buďte tak laskav a dodržujte to, co je tam v těch notách, prosím.
1: Jo.
0: A to je ten důvod, proč jsem si tu konzervu vyštudoval, ale s tím, že jenom chci něco tam poznat, naučit se, na což jsem měl štěstí na svého kantora, ale věnovat se muzice té zábavné, té populární, od slova popolo, neboli popular, je vlastně lidová, dá se říct.
1: Lidová muzika.
0: I když, kdyby jsme řekli dneska, vždyť ten pop, když to přeložíte, je to lidová hudba, tak ty, co dělají tu pop music, by se možná i jako zatřásli, řekli, počkejte, my nejsme žádní lidovkáři, ale přitom je to,
1: no,
0: se to rozdělilo na lidovku u nás, a na pop, ale je to lidová hudba. A měla by být upřímná, protože tím, že je lidová, tak by měla být ten lid by tomu měl by to vycítit, že to je upřímný, jinak by to nebylo lidový. A to tam musí být znát a to je možná ta změna a je to tak

0: Teď vám představím jistého neznámého. A jestli vám mohu radit, tak byste mu měli přijít na jméno. Teď už nechám Igora Bareše, aby nám co by neznámý v zastoupení začal napovídat.
1: Narodil jsem se 18. září roku 1867 v Nechanicích.
2: Přišel na svět v rodině podkrkonošského pekaře.
1: Vystudoval jsem práva a stal jsem se pražským advokátem.
2: Kariéru měl před sebou, ale záhy si ji pokazil.
1: Projevoval jsem se jako snad nejaktivnější účastník procesu s takzvanou omladinou v únoru 1894.
2: Náš neznámý, v době procesu 26-letý advokátní koncipient, zle cuchal svědky, materiál i postup obžaloby a dovedně odhaloval její vratkost a nepodloženost.
1: Jako jeden ze čtyř ideových původců hnutí jsem byl odsouzen ke 2 letům vězení.
2: Ke konci století vstoupil do radikálně státoprávní strany, jenomže tam měla jen nepatrný vliv na politiku a tak se s ní rozešel, aby se stal členem mnohem větší politické síly, a to Mladočeské strany.
1: Získal jsem od Gregorových dědiců národní listy, ve kterých jsem společně s Pricem řídil národohospodářskou rubriku.
2: Byl zvolen poslancem Říšské rady a stal se jedním z nejvlivnějších funkcionářů strany.
1: Za světové války,
2: později se začala číslovat jako první,
1: jsem vstoupil do mafie.
2: Což nebylo žádné zločinecké podsvětí, nýbrž organizace usilující o československou samostatnost.
1: Podobně jako někteří mý přátelé, byl jsem i já v roce 1915 zatčen, následujícího roku odsouzen k trestu smrti, rok na to amnestován.
2: Protože se jako úřadující předseda Národního výboru podílel na vyhlášení samostatného československého státu, byl uváděn mezi takzvanými 5 muži 28. října.
1: Lide československý, vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.
2: To jsou slova manifestu, který v den vzniku Československa napsal právě náš neznámý.
1: V Nové republice jsem byl zvolen do parlamentu za národní demokracii.
2: 2x zastával funkci ministra financí. Významně se podílel na poválečné měnové reformě.
1: Den ošklivý byl vhodný ke zločinu.
2: Napsal o 5. lednu roku 1923 básník Viktor Dyk. Toho dne ráno, kdy vyšel náš neznámý ze svého bytu v Žitné ulici, byl střelen dozad mladíkem, který se dal okamžitě na útěk. Po svém zatčení se atentátník prohlásil za anarchokomunistu a prohlásil, že svým činem chtěl prospět proletariátu. Byl sice členem KSČ, ale několik týdnů před svým činem z ní vystoupil. Kulka z revolveru uvízla našemu neznámému v páteři a poranila mu míchu. 18. února 1923 přes veškerou snahu lékařů zemřel ve věku 55 let. Pod dojmem jeho tragické smrti parlament přijal roku 1923 zákon na ochranu republiky.
1: Šetrnost je jedna část dobré politiky. Účelnost je část druhá. Pracuj a šetři.
2: Napsal ve svých vzpomínkách, vydaných posmrtně, náš neznámý. Dnešní politikové by se tím mohli řídit.
0: Takže, jak pak se jmenovala tato osobnost? Napište nám její jméno na adresu, kdo to byl, PSČ 602 00, Brno, Český rozhlas, anebo ještě rychleji to půjde, když použijete služeb elektronické pošty, kdo to byl, @rozhlas.cz.

0: českou minulostí.
1: Na tisících z těch 92. toulkách českou minulostí jsme se ocitli v půli velké neboli světové války, té první v pořadí. A my jsme vlastně takřka uprostřed sezóny, nikoli tedy turistické, ale válečné, na rozdíl od naší doby, kdy si cestovní ruch a válka, jak každý z nás ví, příliš nezavazí. Prošli jsme obezřetně frontou balkánskou, východní, západní a teď se chystáme na jih Evropy. Kam přímo, tak to nám prozradí hnedle text písničky, která se tedy v těch toulkách ozve. Pro mě to je navíc hodně osobní příběh, protože za první světové bojoval můj děd Jan v rakousko-uherské uniformě v Itálii na Pijavě. A tam byl také raněn do nohy. Já nejenom kvůli němu nemám válku rád.

0: Itálie nejdřív 9 měsíců stála stranou. Ve válce zachovávala neutralitu. Na pohled to působilo uvážlivě. Jak víme, původně byla členem trojspolku, a to už roku 1882. Odmítla ale splnit své alianční závazky s argumentem, že rakousko-uherský útok na Srbsko byl agresí, nikoli válkou obranou. Tajné klauzule přece zavazovaly členy bloku vojenskou pomocí jen při napadení nepřítelem.
1: Takže Itálie zahrála v začátku války roli mrtvého či krotkého, prostě míru milovného brouka, a v této pozici od prvních válečných výstřelů za kulisí vehementně licitovala.
0: Kdo dá víc, na tu stranu se přidáme.
2: 26. dubna roku 1915 u flanderských Ypres zrovna začala odstrašující chemická válka.
3: Při níž na Francouze a jejich spojence proudil z tisíců tenkých olověných trubiček smrtnostný chlor.
2: Tehdy uzavřela Itálie s Londýnem tajnou dohodu s dohodou.
1: Oč tam šlo?
3: O biznis či hazard snů.
2: Mocnosti dohody jí za přeběhnutí slíbily splnit řadu územních požadavků.
1: Jakých?
2: Získá rakouské předalpské s italsky mluvícím obyvatelstvem Tyroly, což jsou dnešní provincie Trentino a Jižní Tyroly.
3: Dále klíčový přístav Terst a okolí.
2: Valnou část rakouského pobřeží Dalmácie až k řece Neretvě.
3: Nádavkem ostrov Rodos.
2: A případně nějaký ten kousek Afriky.
1: To by byl hřích nepozdvihnout při možnosti takového územního zisku zbraní.
3: V samotném italském království tak zjevné kupčení vzbudilo lidové protesty, které téměř způsobily pád vlády.
0: Nicméně 23. května 1915 vyhlásila Itálie válku Rakousku-Uhersku. Německo ji vypoví až o více než rok později, v srpnu 1916. Načež se 3,5 roku urputně a po většinu času bezvýsledně bojovalo na severu země v horní části italské holínky, čili přibližně od alpských hranic s Rakouskem až po řeku Piavu, vlévající se nad Benátkami do Jaderského moře.
1: A tam někde u Piavy to můj děda Jan koupil. Trefil ho italský snajper. Střepina mu v noze zůstala až do konce života. Vím to. Občas mi tu trefu demonstroval.
2: Italská řeka Piava se stala v letech 1917 až 1918 dějištěm 3 bitev.
3: K řece se italská vojska stáhla po porážce od německo-rakousko-uherských sil v bitvě u Caporetta v listopadu 1917.
1: Caporetto, to je dnešní slovinský Kobaret.
3: Tato bitva byla posledním válečným triumfem habsburské monarchie předtím, než se rozpadla.
2: Přitom šance na úspěch měl v tomto případě spíše protivník.
3: Zatímco Rakušané a Němci mohli nasadit 35 divizí, měl vrchní velitel Italů generál Luigi Cadorna k dispozici o 6 divizí víc.
2: Úsek u Caporetta však hájila druhořadá, dlouhou zákopovou válkou demoralizovaná 2. armáda, již navíc velel nepohotový generál Luigi Capella.
3: Ač ho Cadorna před ohrožením naléhavě varoval, Capella nepodnikl nic.
2: Možná se však rozhodujícím činitelem stala mléčně bílá mlha, v níž obránci nerozeznávali ani své sousedy.
3: Rakušané a Němci jejich pozice tiše infiltrovali a objevovali se před Italy jako duchové.
0: Pro první palebné útoky využila útočící vojska nejen klasických dělostřeleckých nábojů, ale také chemické střelivo. Téměř 1000 plynometů německého ženijního praporu číslo 35 pálilo od úpatí rabelníku v pravidelně opakovaných salvách po 200 až 300 ranách miny se směsí dusivých plynů na protilehlé svahy, kudy probíhaly zákopy obrany italské 2. armády. Plynový útok byl na straně obránců velmi účinný. Filtr italské univerzální masky byl totiž proti německé směsi plynů, takzvanému modrému kříži, neúčinný. Protože útok nebyl z italské strany očekáván, spousta vojáků zemřela přímo ve spánku a ve svých úkrytech. Dělostřelecká a chemická palba trvala až do ranních hodin.
1: Proti druhé italské armádě vyrazila rakouská pěchota.
2: Bylo to o 7:30 ráno. Vojáci se zvedli k útoku nejprve na Tolminském a za hodinu poté na Boveckém úseku fronty.
3: Útočné vlny mířící k horským hřbetům Matajuru a Kolovratu a k hraniční řece Natisone, slovinsky Nadiža, prolomily první italská postavení jediným náběhem.
2: Hlavní útočná vlna, představovaná 12. pruskou divizí, prorazila ke Caporetu a vnikla do týlu italských vojsk nahoře Krnu.
3: Boje se úspěšně účastnil 35. pěší pluk z Plzně, který byl známý mezi lidem jako 35.
2: Během bojů si Němci a Rakušané poprvé vyzkoušeli taktiku malých úderných skupin, později úspěšně využívanou zejména na francouzské frontě.
4: Ten plzeňský regiment hýma hrdost.

0: Obránců se musela zmocnit panika.
1: Takže ano. Během prvního dne ustoupili Italové o 22 kilometrů. Načež šokovaný Cadorna dal rozkaz stáhnout se až na Piavu.
2: Takový více než 100-kilometrový ústup Itálie od začátku války nezažila.
1: Ani není divu, že byl Cadorna odvolán a nahrazen schopným Armandem Diazem.
2: Na nové linii morálka Italů vzrostla. Tady už místo častých, leč marných ofenziv šlo o vlast.
1: Z vojenského hlediska Caporetto představovalo katastrofu. 40 tisíc vojáků padlo, či bylo raněno. 275 tisíc se jich ocitlo v zajetí.
3: Na řece Piavě se podařilo Italům počátkem listopadu 1917 obranu skonzolidovat a bojovalo se zde prakticky až do konce války v listopadu 1918. Italská a spojenecká vojska i za pomoci československých legionářů nakonec rakousko-uherskou armádu porazila a vytlačila zpět. Na italské frontě zemřelo 355 československých legionářů. Dalších 55 mužů bylo popraveno po zajetí rakousko-uherskou armádou.
1: Italové vstoupili do střetnutí s ohromnou početní převahou. 870 tisíc mužů.
2: Rakušané byli přitom angažováni na dalších dvou frontách, na ruské a srbské. Proto s podstatně slabšími jednotkami, které jim zbývaly, museli volit defenzívu.
1: Na své straně však měli přírodu.
2: Ano, jejich dělostřelecké pevnůstky na pohraničních vrcholcích Alp byly prakticky nedobytné. Útočníci museli za nepřítelem doslova šplhat v ohni smrtící kanonády.
1: Přeprava materiálu zde byla možná jen koňmo, čili byla pomalá a nekonečně obtížná.
3: Italský odpor se zhroutil. Útok směřoval do týlu vojsk nejen na Soči, ale i v Dolomitech a v Karenských Alpách. Nastal hromadný ústup, který se změnil v útěk. Ztráty mrtvých, raněných a zajatých Italů čítali téměř 290 tisíc mužů. Útočníkům padly do rukou obrovské zásoby válečného materiálu a potravin. Rakousko-uherská a německá vojska dobývala jednu obranou linii za druhou a dostávala se k Piavě. Italská vojska z obavy před obklíčením vyklidila také oblast Altopiana, včetně Asiaga, a zaujala obranu na linii Monte Pasubio, Monte Zoveto, Monte Grappa, odtud k Piavě a podél jejího toku k Benátskému zálivu.
2: Italové pro své útočné operace zvolili raději trochu schůdnější terén v severovýchodním pohraničí.
1: U dnešních hranic se Slovinskem.
2: Na řece Isonzo, neboli Soči.
1: Hned v květnu 1915 tu spustili mohutnou ofenzívu v představě, že dobudou vysněný Terst, možná dokonce i Rijeku a Lublaň, o kus dál na východ.
2: Hned napoprvé však ztroskotali.
1: Přesto takřka s infantilní umíněností ofenzivní výpravu znovu a znovu opakovali.
2: V roce 1915 udeřili na Soči ještě třikrát, v roce 1916 pětkrát, do srpna 1917 znovu třikrát, uskutečnili těch stereotypních útoků na Soči, podnikaných v průměru jednou za

0: To, že ostré úlomky vápence se měnily v mračna smrtících projektilů.
1: Jestli se zprvu dlouho drželi zpátky, aniž opouštěli své nedobytné pozice na alpských vrcholcích, odvážili se přejít od strategické defenzívy k strategické ofenzívě až po ukončení balkánského tažení na jaře 1916.
0: Jedním ze známých účastníků bitvy u Caporetta byl budoucí generál německého Wehrmachtu Erwin Rommel, který byl vyznamenán vysokým řádem Purl Merité za proniknutí na výšiny Kolovratu, dobytí italských postavení na Matajuru a poté obsazení Langarone.

0: půli května roku 1916 18 rakousko-uherských divizí podniklo mohutný vpád z rozeklaných alpských vrcholů a nepřístupných dolin do Tridentska s cílem proniknout až do nížiny řeky Pádu. Rakušané postupovali na frontě 70 kilometrů široké, ale pro kritické zásobovací potíže, kdy karavany vázly v krkolomných průsmicích, se posléze museli stáhnout do původních pozic.
1: A co další útok?
2: Přišel a byl mohutný. Byl připraven až poté, co z východní fronty, kde mezitím válka s carským Ruskem definitivně skončila, přispěchala Rakousku na pomoc 14. německá armáda generála Otto von Bellova.
3: Stejně tak byly v téže době vystužovány i prořídlé italské šiky, kterým byly k zesílení obrany poslány početné spojenecké britsko-francouzské jednotky.
2: Načež v říjnu 1917 po dlouhé a vysilující poziční válce došlo konečně u Caporetta za vydatné pomoci německých divizí k rakouskému průlomu do týlu hlavních italských sil na Soči.
3: Následoval ústup, jenž se v zápětí proměnil v panický útěk Italů na jich o 70 až 100 kilometrů až k břehům řeky Piavy.
1: Příslušník plukovní hudby brněnského 14. střeleckého pluku Jan Vlach vzpomíná.
0: Úplný rozklad nastal v Cividale, kam jsme k večeru došli. Tam již hořely všechny italské vojenské sklady, které zapálila ustupující armáda. Třeba, že byl každý cestou utahaný a v kraji neznámý, rozběhlo se všechno, aby drancovali, kde se co dá. Tahali celé bedny cukru, rybích i ovocných konzerv, čokolády, cigaret, nůše známých italských krátkých viržin a spoustu různých jiných věcí. Hlavně také zbylé civilní obyvatelstvo sváželo pilně na dvoukolových kárách svou kořist.
1: Zklamání se neubránil ani záložní nadporučík Antonín Zoglman, stěžující si na chování svých vlastních vojáků po obsazení italského proviantního skladu.
0: Ač ve skladišti bylo zásob velmi mnoho a stačili jistě na týden pro celý pluk, vrhli se na ně vyhladovělí vojáci jako šelmy, rvali se zuřivě, odstrkovali se prudce navzájem, poráželi, spílali, divže netasili bodla. Tak v krátké chvíli oddechu, kdy se obzor trochu rozjasnil úsvitem mdlého slunce a za Soči doznívaly ozvěny hromu děl, zapomněl mužstvo společného velikého nebezpečí, z něhož před chvílí jakoby zázrakem vyvázlo. A ti, kteří si snad navzájem šeptali poslední vzkazy rodinám, rvali se za půl hodiny potom ožvanec konzervy, ač zběžný pohled do skladiště mohl každého přesvědčiti, že se na něho dostane. Mnozí si nacpali plné kapsy, vyházeli z batohů patrony i ruční granáty a naplnili je konzervami a suchary, ba i do stanových pláten je nahrabali. Marně připomínali důstojníci, že ze zásob dostane i hned každý zatím 3 masité konzervy a 5 kusů sucharu. Marně varovali, poukazujíce na blízkost nepřítele, který ničí na ústupu dělostřelbou všechny zásoby a že jediné plné zasažení skladiště hrubým granátem je může všechny pobíti nebo zmrzačiti. Vojáci se nedali odehnati ani vyhruškami revolverem a duševní jejich stav naznačil za

0: všecky vídeňský domobranec známý u setniny úžasnou zbabělostí, který zaujal vůči veliteli své setniny výhružné postavení a zařval zlostně: Herkot krucifix! Snad se můžu pořádně nažrat, než chcípnu v té zatracené válce.
1: A na Piavě, na této nevelké, za to napříště proslulé válečné řece, se fronta až takřka do konce války zastavila.
2: Záložní nadporučík haličského 45. pěšího pluku Antonín Cogelman vzpomíná.
0: 25. května 1917 o 8. hodině sformovány setniny do poněkud aspoň uspořádané rojné čáry a šly pomalu v bitevním šiku k opuštěným italským pozicím. Byla to chvíle, jak se po roce ukázalo, velice důležitá. Neboť rakouská armáda nastupovala toho dne, 25. října 1917, svůj poslední vítězný pochod přes italské hranice, dále přes Taliamento k neblahé pro ně řece Piavě. K poslední metě své vojenské slávy, ke hrobu nepřemožitelné armády i nerozborné Austrie.
3: Zákopová válka na italském území se ještě naposled proměnila v pohyblivou v létě 1918, kdy rakousko-uherské a německé jednotky na Piavě zkusili štěstí, aniž plně docenili, že na protivníkově straně mezitím přibyly další francouzské a britské divize, dokonce i první divize československých legií.
1: Útok ztroskotal a stal se labutí písní monarchie. Neboť o čtvrt roku později, v říjnu 1918, se ve směru na sever od Piavy dostavila rozhodující ofenziva Italů a jejich francouzsko-britských spojenců.
3: Přišla v okamžiku, kdy už se habsburská monarchie rozpadala, takže zdejší závěrečný útok představoval už jen poslední kapku k jejímu definitivnímu zhroucení.
2: Na Piavě tehdy třeskla monarchii rána z milosti.
0: Počátkem roku 1918 vznikly ve Francii první československé pluky a s italskou vládou dosáhla Československá národní rada dohody o výstavbě československé divize na jihozápadní frontě. Tak již počátkem března 1918 na 9000 mužů československého dobrovolnického sboru mohlo svléci rakouskou uniformu a obléci si vojenskou uniformu italskou s červenobílou páskou na rukávě. Jednalo se zatím o pracovní prapory, jež budovaly obranné linie. Veřejné mínění v Itálii bylo stále více nakloněno přání Čechoslováků bojovat po boku Italů proti ústředním mocnostem. Bylo nespochybnitelným úspěchem obratnosti a diplomatického umění Milana Rastislava Štefánika, že čelní představitelé italské vlády, kteří nebyli nakloněni vytváření samostatných československých jednotek z řad zajatců, nakonec souhlasili. Dne 21. dubna 1918 ministerský předseda Itálie Orlando a Štefánik na straně druhé podepsali dohodu mezi italskou vládou a Národní radou československou, jíž královská vláda Itálie uznává existenci jednotné a autonomní československé armády, podléhající ze stanoviska národního, politického a právního Československé národní radě. Dohodou bylo též ujednáno, že Československý vojenský sbor v Itálii samostatně operoval pod vrchním italským velením. V náboru do tohoto Československého vojenského sboru se přihlásilo na 80% všech zajatců, to jest kolem 14 000 mužů. Z nich pouze na 500 Slováků vesměs středoškoláků a mužů již s určitými životními zkušenostmi získanými poutěmi za prací v Čechách, Rakousku či Americe. První bojové vystoupení legií v Itálii se odehrálo v květnu 1918 v bojích na Piavě. První prapor 33. pluku byl nasazen jako součást 3. armády odrážející novou rakousko-uherskou ofenzívu poté vedeného do protiútoku podél kanálu Fosseta. Čechoslovákům se dostalo nesporného uznání za jejich chrabrost, s níž se vrhali do boje za ideály svobody a demokracie.
4: A to už v tomto vysílacím čase na této stanici je všechno, co jsme vám chtěli sdělit, a já budu rád, když se všichni potkáme i v únoru. K tomuto přání se připojují i redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.
5: Než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
6: Nebejval svět, jako je dnes.
5: Na tý louce zelený

0: čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí, a jak

Leverk, sekrk, strč prst, skrskrk, skrskrk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to

0: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když si nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli opravám křížení dálnic D1 a D2 v Brně cyklisté neprojedou podél řeky Svratky. Dnes i zítra jsou státní svátky, většina obchodů ale zůstane otevřená. Příběh středověkého Velehradu ožívá na nové výstavě ilustrací během Dnů lidí dobré vůle. Dnes očekáváme velkou oblačnost s přehánkami nebo bouřkami, teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Ode dneška do úterý 7. července musí cyklisté v Brně počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnic a dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení. Pokračuje mluvčí Jan Riedl.
2: Bohužel se opakovaně setkáváme s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran. Tyto prvky chrání především veřejnost. Pokud nebude docházet k dodržování pravidel, budeme bohužel nuceni přistoupit až k úplnému uzavření cyklostezky podél Svratky.
0: Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto lidé měli před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírat dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
3: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
0: Návštěvníci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě si můžou v kostelíku Cyrilka prohlédnout výstavu ilustrací ke knize Legenda o snu. Ta vypráví příběh 24 hodin velehradského kláštera před jeho napadením husity. Kniha zároveň navazuje na téma cisterciácké krajiny Velehradu, která je součástí evropského kulturního dědictví. Vyjde začátkem září, pokračuje nezávislý starosta Velehradu Aleš Mergental.
4: Je to příběh, který napsal Petr Hudec a je to příběh, který podává pro děti a mládež, tak aby dokázali trošku po svém pochopit to, co se na Velehradě dělo, jaký to mělo význam a celé to fungování.
0: Výstava bude v kostelíku Cyrilka přístupná až do 30. září, každý den od 9 do 17 hodin.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost. Na většině území očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, odpoledne bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala v Brně v Křížové ulici, srazila se tam dvě auta. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu. A třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěškou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěška, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlehanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to no, linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten desert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to snad pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho domů na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu

0: smradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povídlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Přesně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka. No samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy. Třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: knikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolová bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měli by to být třeba dejme tomu sendvič, a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hasiči v Moravském Krumlově dostanou novou stanici za 64 milionů korun. Mikulčice postaví za více než 50 milionů korun nové školní dílny. Dělníci opraví odborné učebny Bráfovy akademie v Třebíči. Dnes očekáváme velkou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci ji začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 milionů korun. Budova bude lépe přístupná než ta stávající v centru, kde se hasičská auta musí proplétat úzkými jednosměrnými ulicemi. Navíc v ní bude sloužit více lidí, vypočítává mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.
4: Nová stanice je koncipována jako typu P2, to znamená 8 hasičů ve směně, jeden velitel stanice oproti aktuálnímu stavu 5 hasičů ve směně a jeden velitel stanice. Předpokládaný termín dokončení stavby je koncem července příštího roku.
2: Nové prostory pro výuku praktických předmětů využijí školáci v Mikulčicích na Hodonínsku. Vedení obce vybralo stavební firmu, která novostavbu u základní školy za asi 58 milionů korun postaví. Počítá se v ní i s keramickou dílnou, určenou také pro mimoškolní aktivity. Vybraná firma musí pracovat velmi rychle. Nejdřív musí zbourat starou budovu dílen, dodává mikulčický starosta Josef Dvořáček z ODS.
5: Někdo ty školní dílny zavřel jako technicky nevyhovující, to je budova vedle obecního úřadu kousíček od školy. Celá se musí strhnout a začít znovu stavět. Teď nám vyšla i žádost do dotace, je tam teda šibeniční termín. Do konce roku to musí být, že postavte barák za 6 měsíců.
2: Doloplaze na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program zahajuje slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Od 12:30 odpoledne si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Součástí doprovodného programu jsou i vystoupení folklorních souborů z Moravy, Polska i Litvy. Bráfovu akademii v Třebíči čeká rekonstrukce. Dělníci opraví stávající zázemí odborného výcviku pro gastronomické obory i budoucí kadeřníky. Pořídí i nové vybavení. Kraj pro rekonstrukci aktuálně vybral zhotovitelskou firmu.
6: Práce se týkají druhého podlaží a vestibulu budovy na ulici Tomáše Bati. Právě na pracovišti v lokalitě Borovina dochází studenti plnit odbornou praktickou výuku. Do krajské soutěže na rekonstrukci učeben se přihlásilo 6 firem. Zakázku získal dodavatel s nejnižší nabídnutou cenou zhruba 77 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost, na většině území očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky většinou ustávat, nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr odpoledne bude přechodně zesilovat. Biozátěž bude dnes mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Brno mezi 213. a 209. kilometrem. Aktuálně se zdržíte asi 25 minut. Zdržíte se v tomto místě i v opačném směru, a to asi o 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, šestkový rok, připomínající v české hudbě kulaté výročí Jaroslava Ježka, se nenápadně přehoupl do druhé poloviny. Dnešní hudební lásky Jana Daleckého zahájíme opožděnou návštěvou slavnostního koncertu na počest mikulovského rodáka Karla Krautgartnera, který proběhl v místním zámeckém sále 3. června 2016. To bylo právě před 10 roky, 1 měsícem a 2 dny. S Big Bandem Brno, založeným dřívějším basistou orchestru Gustava Broma, Rudolfem Šmahelem, si přijeli zaspívat jeho stálí solisté Jiří Audes a Zuzana Gambová, dále zde vystoupil rakouský zpěvák Andreas Kogler a náš Laďa Kerndl. Ježkovu tvorbu zastoupilo populární Nebe na zemi, ovšem bez vokální složky. Jakoby tvůrci programu chtěli navázat na legendární Krautgartnerovu nahrávku z roku 1959, svěřili melodii a improvizaci na ní jednomu z oslavencových nástrojů, soprán saxofonu. Solistkou na něj byla ovšem Markéta Smejkalová. Big Band Brno pohostinsky řídil Oldřich Lubich.

V průběhu téměř celoroční série vzpomínkových pořadů na téma Jaroslav Ježek a jeho nesmrtelné melodie pro osvobozené divadlo často pátrám jak v elektronické evidenci nahrávek, tak přímo v šeru suterénního archivu zvukových nosičů, pro který se vžil název fonotéka. Nedávno jsem s překvapením zjistil, že už před necelými 3 dekádami byl v řadách pracovníků Českého rozhlasu Brno 1, který navýsost tvůrčím způsobem a na mnohem větší časové ploše ve 12-hodinových dílech vyvolal vzpomínky na báječnou éru Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka, totiž hudební redaktor a textař Josef Prudil. Cyklus byl zachován v naší fonotéce s výjimkou prvního dílu a já se s ním budu chtít v letních měsících blíže seznámit. Kdo se na jeho přípravě a realizaci podílel? Vedle námětu a scénáře Josefa Prudila to v režii Jaromíra Ostrého byli například vokální solistky a solisté Simona Peková, Lubomíra Sonková, Vladimír Fuchs, Jan Kukla, nebo jak nyní uslyšíme, Pavel Foltán a Libor Sigmund. V písni Dynamit Fox z revií Ostrov Dynamit, kterou dodnes připomíná tmavomodrý svět, zaspívají titulní song Dynamit Fox. Klavírní doprovody a volné mezihry obstarával v tomto cyklu Milan Vidlák. Za týden jej opět uslyšíme. A po krátké mezihře pokračujeme.

Milí posluchači, v druhé části dnešních hudebních hlásek Jana Daleckého nás čeká zajímavé srovnání dvou představitelů téhož nástroje, trumpety. Nebyli si navzájem konkurenty. V Bulharsku narozený Nikola Janev, jen o 3 měsíce starší než brněnská legenda Jaromír Hnilička, působil v Praze v orchestrech Ferdinanda Havlíka a Václava Zahradníka. S naším rozhlasovým orchestrem Studio Brno přijel koncem roku 1984 pod taktovkou Miloše Machka, mimochodem dávného Bromova trumpetisty, natočit Ježkovu píseň Prodám srdce. Za to pražský rodák Juraj Lehocký se naopak stal po vystudování Bratislavské konzervatoře oporou místních kapel a často hostoval v Brně s orchestrem Gustava Broma, jak za jeho života, tak i s posmrtným souborem, zde zařízení Igora Vavrdy. Uslyšíme od nich často zpívanou a obehrávanou melodii Život je jen náhoda, zachycenou v našem studiu roku 2009. Osudy československých muzikantů se často proplétají neočekávaným způsobem. Takže Prodám srdce hraje Nikola Janev, Život je jen náhoda Juraj Lehocký.

A nyní rychle, než z naší paměti zmizí právě dohraná melodie, slyšme jinou a hlavně zpívanou podobu písně Život je jen náhoda v podání dvojice vpravdě široce populární, totiž od Evy Dvořáčkové a Václava Ševčíka. Na hudební scéně byli dlouho známí pod křestními jmény Eva a Vašek. Z Ježkova odkazu měli na repertoáru například také známou táhlou melodii Svítá. Ať se vám i oni líbí.

0: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

A my už vás teď zveme kousek z hranice, tedy města Brna, do Divák, což je poněkud nevšední jméno, stejně jako jméno sousedního města Klobouky. Právě odtud nám zvoníci, pánové Patrik a Filip, natočili tyto nedělní zvony. Jinak Diváky vešly do historie jako působiště a místo posledního odpočinku bratří Mrštíků. Zdejší dominantou je farní kostel Na nebevzetí Panny Marie. Jeho počátky se poprvé objevují ve druhé polovině 14. století, ale začátkem bouřlivého století 17. byl kostel zničen při vpádu Bočkajovců. K výstavbě dnešního svatostánku došlo v roce 1873. Ve zvonovém patře věže jsou zavěšeny dva původní zvony. U největšího z nich je právě zajímavé, že je jediným zvonovým dílem zvonaře Šimona Taura, u nás tedy v České republice. Nese letopočet 1606 a jeho tvar na dobu svého ulití, tedy spíše díky svému homolovitému tvaru, připomíná starší zvony, které se ulévaly už na počátku 11. století. A my si sváteční nedělní chvíli můžeme navodit právě teď, kdy se ozvou hlasy diváckých zvonů. Dobrý den,

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Blansku chystají opravu mostu mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem. Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si ale dát pozor na kvalitu vody. Věřící se odpoledne sejdou ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku na tradiční cyrilometodějské pouti. A odpoledne čekáme dál oblačno, místy s přehánkami a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré poledne. Blansko chce opravit most mezi vlakovým nádržím a kruhovým objezdem. Město teď hledá zpracovatele projektové dokumentace. Součástí oprav bude sanace betonu i nosné konstrukce, ale taky výměna zábradlí nebo pokládka nového asfaltu. Kromě toho by se měly na most vejít chodníky a cyklostezka. Cenu rekonstrukce radnice teprve upřesní, říká její mluvčí Pavla Komárková.
2: Celkové náklady my zatím ještě neznáme, protože až na základě průzkumu té mostní konstrukce a toho samotného návrhu bude zřejmé, jaký bude rozsah těch prací, ale předpokládáme, že ta částka přesáhne 10 milionů korun.
0: Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace. Mimo jiné vodní kožní vyrážky, pokračuje praktická lékařka Lenka Vavrušková.
3: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
0: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé třeba na internetových stránkách krajských hygienických stanic. Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících hlasujících návrhy podpořila, ale aby byl výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku bude dnes odpoledne tradiční cyrilometodějská pouť. Po modlitebním programu povede následnou mši olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické hradiště patří k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy a podle historiků i archeologů k místům spojeným s působením Cyrila a Metoděje po jejich příchodu na Moravu v roce 863. Pouť každoročně spolupořádá některá z okolních obcí. Letos se na její přípravě podílejí mutě Jednice na Hodonínsku, upřesňuje mutěnický farář Jiří Jeniš.
4: Protože pojede naše kasa, tak vytvoříme taky hezkou parádu kolem této pouti. Také se zapojíme do některých věcí, které se při pouti dělají. Naši ženy se budou modlit růženec, kluci ministranti v krojích, tak budou ministrovat. Takže je to taková prostě radost.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 je ucpaná v obou směrech před omezením mezi Holubicemi a Rohlenkou. Od Vyškova se popojíždí z úrovně Rousínova z kilometru 215 až 40 minut. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Krásné sváteční nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka nás přivítala písní Františka Maňase staršího a Václava Babuly Společné tajemství. Tango zaznělo. Dnešní den je sváteční, neboť ve všech kalendářích najdeme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a já věřím, že pěknými písničkami a přáními přispějeme k dnešní sváteční pohodě. Budeme také losovat o vítěze tohoto týdne v projektu Prázdniny u babičky. Losujeme o rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Celý týden pro nás zpívala, a to je zajímavé, samá šikovná děvčata. No, uvidíme, která zvítězí. Losovat budeme až po této písničce. A kteráže to bude? Pavel Skopal, Vladimír Salčák, Kopretinový Valčík a Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Tak vážení, dozněl Valčík Kopretinový přímo. No a já tady mám před sebou takovou misku, kde mám všechny zpívající děvčátka, která zpívala v tomto týdnu. A já poprosím svého kolegu, ano, Borka Kapitánčíka, aby teda se nedívá, aby vylosoval, aby to bylo, jak se říká, legitimní všechno. Tak ano, vytáhne mi jednu výherkyni. Tak a mám to tady. Takže vyhrála, a to teda musím dát fanfárku, prosím. Vyhrála Karolínka Žitková z Brna a zpívala písničku Pijme vínečko. Osmiletá Karolínka Žitková. Tak velká gratulace. Bore Kapitánčík zatleskal. Ano, já jsem měla plné ruce, nemohla jsem zatleskat, ale zatleskám teď. Výborně. No tak vyhrála Karolínka Žitková rodinnou vstupenku do brněnské zoo. My gratulujeme a děkujeme za pěkné zpívání. Tak přátelé, pojďme pokračovat. Dáme si další písničku Černooká Šenkérka a Gloria.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Gebertovou, která je z Třeštiny. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli dneska popřát našemu kamarádovi Cyrilovi Němečkovi k jeho svátku, který nám vždycky klade na srdce, že má svátek dopoledne. Tak se snažíme co nejspíš honem zavolat, aby on to přežil tohle, že odpoledne má jeho jmenovec Metoděj. Tak přejeme Cyrilovi všecko nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně zdravíčka, protože už nám to jde tam úplně nahoru, ale ať si to ještě všichni ještě dobře užijeme.
0: No ano, řekla jste to dobře, ať si ještě užíváme ten čas, který máme vyměřený, že ano?
1: Jo, nikdo neví, jak dlouho, no, nic, ale
0: a to je dobře.
1: Nám se to už moc zkracuje. Tak mu přejeme všecko nejlepší.
0: Ano.
1: Hodně zdraví, hodně štěstí.
0: Ano, paní Gebertová, to též i vám přejeme, ať se vám daří, ale optimismus ve vašem hlase, jak si naplňuje takovou dobrou nadějí, že je všecko v pořádku. No, mějte se moc hezky.
1: Tak jo, děkujeme moc krát.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A já tady vezmu napřímo jeden telefon. Tak halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal a odkud?
2: Dobrý den, z Velkých Němčí, z vaše posluchačka Zdeňka.
0: Vítejte, paní Zdeňko.
2: Chtěla bych vás pozdravit, popřát vám krásný den.
0: Ano.
2: I vašemu kolegovi.
0: Děkujeme.
2: A vaším prostřednictvím bych chtěla poslat do Velkých Němčic na farmu pro Zdeňka Růžičky a jeho celý kolektiv, jeho dvě dcery a hlavně zeťové dva, je to dcera Simonka, zeť Ivan, dcera Ivetka a zeď Jiří, ale hlavně manželka a pro všechny, protože paní Navrátilová, to je taková radost. Včera ukončili žně, takže jsou spokojení a teď se bude dělat jenom věnec, aby se předal hospodářům a hospodinkám, takže bude velká oslava, budou dožínky.
0: No,
2: a tak bych chtěla... No krásné. A oni holky jsou šikovní, oni jsou traktorem, zeťáčci taky.
0: No teda.
2: Zdeněk to má šikovné tým, takže všem, hlavně kombajneristům, ti jsou důležití, že jo?
0: No určitě.
2: Takže ten by se chtěl v takových horkách moc poděkovat. Vaším prostřednictvím já bych chtěla moc vám poděkovat za to, že jste mě to umožnili. Protože to, co dělá i manžele Zdeněk a Iveta pro své děti a zeťáčky, to je úžasné. A takže jim přeju, ať se jim to všechno na té farmě daří. Simonce má zvířátek a tak ať se jim to všechno a Ivetce daří. Tak vám moc krát
0: já
2: děkuji.
0: Já se k tomu také připojuji, ano.
2: Ano, přeji
0: vám
2: krásný den.
0: Jak si takovým fandou, aby to všechno bylo dobré.
2: Je to moc hezké, když jsou tak... sehraní a je to tak krásné tým.
0: Určitě.
2: Jako tého otca tak respektuji. Děkuji
0: ano,
2: vám
0: ano.
2: Moc krát.
0: Tak i vám přeji krásnou neděli, ať se daří.
2: Nashledanou.
0: Já tady ještě připojím jedno přání, které tady mám. Dnes slaví své životní jubileum paní Růžena Šimková z Ořechova Tikovic. Milá babičko Růženko, touto cestou ti do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, životního elánu a ať nám navaříš ještě hodně šulánků s makem a napečeš o to více buchet. Pozdrav posílá Lída a pusu k tomu vnoučata Vašek a Lidunka a pravnučka Eliška. Tak předali jsme a hrajeme písničku Janošku Janošíčku Valašská Lidová, Jarmila Šuláková, Jan Rokita starší, cymbál a Jan Rokita mladší, taktéž cymbál.

0: Krásná Valašská Lidová dozněla a pojďme si poslechnout Aničku Šimkovou z Kuklova na Záhorí, kterou vítám. Dobrý den.
1: Ďakujem vám pekne, pani Navrátilová. Dnes oslavuje krásne mladé narodeniny náš bývalý sused, pán Michal Matolek. K tomuto sviatku narodeninám vojemu prajem zdravíčko, šťastísko, radosť do svojej skvelej rodinky, manželky Danky, synčeka Ryška a celej rodiny Matolekovej, tiež Olejníkovej. A ešte poprosím jedno blahoželanie. Narodeniny mal aj náš sused, pán Brano Čulen z Kukova. Tak obom prajem zdravie, Božie požehnanie. Obaja, keď môžu, tak radi pomôžu. Ďakujem, pani Navrátilová. Do počutia.
0: Áno, do počutia. Ať se daří. A na druhém telefonu vítám pani Terezu Pekárkovou z Dolních Dunajovic. Vítejte.
2: Dobrý den, moc děkuji. Já bych chtěla blahopřát milované mamince a babičce, která oslavila 2.7. 65. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho úspěchů do dalších let. To přeje dcera s rodinou, dcera Peťa s rodinou, dcera Tereza s rodinou, pardon, a syn Radek s rodinou. A za vnoučátka bych chtěla vyjmenovat Elišku, Sašu, Honzíka, Emičku, Rozárku a Matyáška. Babičko, máme tě rádi.
0: Tak to je krásné. Já vás moc zdravím a přeji vám krásnou neděli, ať se daří. A naschledanou.
2: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak a já připojím ještě tady e-mailovou poštu. 6. července oslaví krásných 85 roků náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Vincenc Kubíček z Doubrav u Zlína. Do dalších let pevné zdraví, štěstí a boží požehnání ze srdce přejí dcera Lenka, vnučka Monika s rodinou a ostatní rozvětvená rodina. Pravnouček Kubík posílá dědečkovi velkou pusu. A ještě jedno přání. Dobrý den, prosím o přání pro paní Žilkovou z Kůtů, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí David, Janka a Jarka. A děkuji a přeji pěkný den. A my děkujeme a posíláme písničku. Zdeněk Baťka a Miloslav Richard Procházka za Straňanským hájkem otextovala Barbora Jankových a bude nám hrát Javorinka ze Strání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Lidu Šlapanskou z Mašovic. Dobrý den.
4: Dobrý den. Všechny vás v rozhlase srdečně zdravím a já bych dnes chtěla popřát k zítřejším narozeninám našeho strejdy, pana Josefa Husáka, který zítra se dožívá 94 roků a bydlí v Brně v Komíně a přejeme mu hodně moc zdraví, štěstí, optimismu, aby byl stále tak vitální, jak je. A tomu přeji Lída a Jarek Šlapanští. Přání se připojí Magda, Vojta a malý Hugo Tropovi a taky rodina Radova. To celého srdce přejeme.
3: Ano, výborně. Tak paní Lido, já vám přeji pěkný den, ať se vám daří a budu se někdy těšit příště. Naschledanou.
4: Taky naschledanou.
3: A připojím přání psaná. 29. června se dožil monsignor Jan Peňáz, kněz v Novém Veselí a Bohdalově, 75 let. Farníci z obou farností mu vyprošují pevné zdraví, boží požehnání a ať vás provází ve všem vašem konání a děkujeme za obětavou službu v obou farnostech. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den, chtěli bychom poslat písničku mamince paní Marii Kusákové z Kunovic k dnešním 83. narozeninám. Maminka je šikovná pekařka, tanečnice a zpěvačka. Ráda poznává nová místa, miluje folklor a proto je také ještě aktivní členkou Tetiček z Kunovic. Maminko, přejeme ti hodně božího požehnání a ať jsi stále plná energie a také trpělivosti s taťkou. To ti přejí Zdeněk, Iveta a Petr s rodinami. Přidávají se vnoučata Vašek, Martina, Klára, Lenka, Honza, Eliška, Barča a pravnučky Tereska a Anetka. Předali jsme, hrajeme. Kobylský šohajku, Martin Horák, Pavel Karlík a Straňanka.

0: Krásný valčík dozněl a my se budeme věnovat vašim psaným přáním. Zahrajte prosím pěknou písničku naší milé oslavenkyni paní Marii Hlávkové z Trstěnic u Moravského Krumlova, která 4. července oslavila krásných 70 roků. Pevné zdraví, mnoho lásky, šťastný život, žádné vrásky, vždyť v životě je místa dost pro hezké slůvko, pro radost. Marie, nebuď z toho na měko, vždyť do stovky máš ještě daleko. Toto přání ti ze srdce posílá celá rodina Novákova z Ratiškovic u Znojma. Předali jsme a jedeme dál. A budeme vinšovat dlouholeté kamarádce paní Libušce Pospíšilové z Uherského Brodu jejím kulatým 80. narozeninám. Přeji jí z celého srdce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let a aby byla stále tak veselá, jak doposud. Zahrajte veselou píseň, co jí udělá radost, a to v neděli v poledne 5. července. Ano. Takže my rádi samozřejmě zahrajeme, ale za malou chvíli. A tady se ještě píše: srdečně vás zdraví také oslavenkyni dlouholetá kamarádka Lidka Vintrová. Tak a jedeme dál. 5. července, což je dnes, slaví také pan Bohumil Machalík z Bojkovic své narozeniny. Tvým narozeninám ti přeji, aby tě záda nebolela, nebo spíš takto, aby tě záda bolela jen ze smíchu. Ano, brýle se vždy našly na první pokus a ovladač od televize nikdy nezmizel. Ať máš stále dobrou náladu, pevné zdraví, chuť do života a kolem sebe samé skvělé lidi. Věk je přece jenom číslo a ty jsi důkaz, že zkušenosti jsou k nezaplacení. Vše nejlepší, hodně zdraví a lásky ti přeje bratr Jarek, švagr Květoslava, synovec Jirka s rodinou a neteř Andrea. A já budu pokračovat, přátelé. Další přání tady mám. Pozdrav a písničku posíláme do Dolního Němčí paní Ludmile Jančové. Milá teto, vše nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hodně úsměvů ti ze srdce přejí Gabina, Sep a Gabča a zároveň přejeme strejdovi Peťovi vše nejlepší k svátku. No, tak pojďme hrát. Hej, haj, rozmarín, lidová polka a Moravěnka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla a máme tady telefon paní Marie z Prušánek. Vítejte.
1: Děkuju. Já vás všechny zdravím
0: ano.
1: V rádiu a chtěla bych popřát mojemu bratrovi Jaroslavu Čížkovi ze Starého Podhorova a také ještě bych chtěla popřát jeho synovi Robertovi a naposledy ještě jeho ženě Aničce, kteří se v tento měsíci narodili. Všechno zdraví, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání jim přeje celá rodina Vymyslická, Zálešáková, Šímková a všichni, kdo jich znají. Děkuji vám.
0: Ano, také přejeme vám krásnou neděli, ať se vám daří, já hodně vám zdraví, taky. Nashledanou.
1: Naschle.
0: Tak a teď jdeme na e-maily. Mám tady další oslavenkyni, kterou je paní Antonie Sojková, narozená 3. července a je z Brna Bosonoch. A synové Radek a Jeník, Radkova přítelkyně Lenka a její dcera Tereska přicházejí popřát vše nejlepší, pevné zdraví, radost ze života a spoustu krásných chvil. Takže to bylo jedno přání, předali jsme, pojďme na další. Budeme hrát pěknou písničku paní Daně Zezulové ze Vnorov k dnešním narozeninám. Vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky ti chceme přát a k tomu velkou pusu dát. To ti přejí Ilíkovi ze Starého Města. Tak předali jsme, pojďme dále. Příjemný a pohodový den vám všem ve studiu. K dnešním narozeninám přání a písničku posíláme panu Josefu Tichému z Otrokovic. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a dobré nálady a spokojenosti přejí Majka a Lojza Kutálkovi. A tady připojím ještě jedno přání. Dnes slaví krásných 70 roků milá manželka paní Dana Alexová z Brna Jundrova, rodačka z Žebětína. Z celého srdce ti přejeme hlavně vše nejlepší, pevné zdraví, radost ze života a spoustu krásných chvil. A ti každý tvůj den naplněný láskou, pohodou a úsměvem. Krásné narozeniny ti z lásky přejí tvůj manžel Libor, syn Libor s rodinou, dcera Lucka s rodinou a vnuci Tobiáš a Tomáš. A děkujeme za pěknou písničku. Ano, a my rádi zahrajeme. A bude to cymbálová muzika, nám zahraje Jošky Šmukaře, lidová Víno, víno, víno červené.

0: Přátelé, pojďme přivítat paní Hanu z Hulína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navráčová. Zdravím vás, zvukového mistra a všechny, kdo poslouchají. Chtěla bych popřát k dnešním narozeninám panu Josefu Tichému z Otrokovic. Pepo, všechno nejlepší, hodně

divák z Brumova Pilnice. Milý oslavenče, k tvému dnešnímu krásnému jubileu ti přejeme hodně zdraví, mnoho štěstí, dobré pohody a boží požehnání. Ať tě humor a dobrá nálada neopouští. Děkujeme ti za lásku, moudrost a péči, kterou nám dáváš. Máme tě rádi, manželka a děti s rodinami. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. 8. července oslaví své krásné 84. narozeniny paní Marie Pechová z Břeclavy. Jako voda utekl čas, tvé narozeniny jsou tady zas. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti z celého srdce pevné zdraví, mnoho radosti a ať je každý den naplněn láskou a krásnými chvílemi strávených s rodinou. Děkujeme za vychování, lásku a starostlivost, kterou si nám celý život dávala. Vždy si myslela více na druhé než na sebe a svou péčí si vytvářela domov plný lásky a porozumění. Přejeme ti, aby ses dlouho radovala ze své pravnučky Kateřinky a Stelinky. To vše ti přeje manžel Tonda, dcery Mirka a Liba s rodinami, Zdeněk, Luboš, vnuci Petr a Radim, Kačka, Adélka a pravnučky Kateřinka a malá Stelinka. No a už poslední tady ještě přečtu před písničkou. Milé rádio, zahrajte prosím písničku pro mé rodiče, pana Vladimíra a paní Marii Polcarovi z Předmostí u Přerova. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Jedno, dvě slovíčka, malou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Ať zdraví jste jak ryby, ve vašem životě není chyby. Vše, ať vám vychází, nic důležitého neschází. Brzké uzdravení přeje dcera Vlaďka. Tak, to jsme předali a hrajeme další písničku. Lidová, Javorina a Moravanka.

Tak přátelé, pojďme na další e-mailovou poštu. Dnes slaví své narozeniny pan Antonín Nálepa Stasova. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a pohody. Manželka, děti, 5 vnuků a vnučka Karolínka posílá pusinku. A velice děkujeme. Ano, rádo se stalo a dáme písničku. Zaspívajme kamarádi. Mistříňanka Antonína Pavluše.

Tak vážení a milí, to zazněla polka Jaromíra Vejvody, Ladislava Jacury, ještě tu poslední, Josef Zíma, Svatava Černá, Vejvodova kapela nám zahrála. No a my teďko si dáme ještě jedno přání a potom si dáme tu avizovanou písničku předtím. Takže dobrý den, prosím o písničku k dnešním 65. narozeninám pro dlouholetou členku dobrovolných hasičů, sestru Ivu Kopeckou z Perné. Milá Ivo, k tvým krásným narozeninám ti všichni přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a velký dík, co pro hasiče děláš. Hasiči z Perné. A už písnička Zaspívajme kamarádi a mistříňanka Antonína Pavluše.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky, kterou pro vás hrají žadoviáci s názvem Lančhotským krajem. Radostný poslech a plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Kvůli opravám křížení dálnice D1, D2 v Brně cyklisté neprojedou podél řeky Svratky. Třebíčská nemocnice opraví urgentní příjem, začíná se projektovat. Kino Lucerna v Brně čeká rekonstrukce. Kino Art plánuje otevření velkého sálu o 2 týdny dříve. A odpoledne čekáme dál oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Od dneška do úterý 7. července musí cyklisté v Brně počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnice dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Bohužel se opakovaně setkáváme s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran. Tyto prvky chrání především veřejnost. Pokud nebude docházet k dodržování pravidel, budeme bohužel nuceni přistoupit až k úplnému uzavření cyklostezky podél Svratky.
1: Kraj Vysočina vybral projektanta na úpravy urgentního příjmu Třebíčské nemocnice. To současné už má nedostatečnou kapacitu. Rekonstrukce proto navýší počet lůžek a vznikne i takzvaná bezpečná místnost pro pacienty pod vlivem alkoholu a drog. Po opravě by měl urgentní příjem vyhovovat současným potřebám, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
4: Zjistili jsme tam problémy dispoziční, takže to budeme upravovat podle požadavku personálu a podle standardu. V tuto chvíli jsme vybrali projektanta zhruba za 1 milion korun. Realizace se předpokládá za nějakých 20 milionů korun.
1: Brněnské kino Lucerna čeká od 27. července rekonstrukce. Opravy topení ho uzavřou až do začátku září. Naopak kino Art dokončuje rekonstrukci vzduchotechniky a modernizaci zvukového systému ve velkém sále v Cihlářské ulici. Rekonstrukce se překrývat nebudou, vysvětluje vedoucí kina Art Milan Šimánek.
5: Musíme vrátit sedačky na místo, musíme je všechny vyčistit. A samozřejmě technici ještě ten zvuk musí nastavit. Pokud by to všechno šlo dobře, tak už bychom 13. mohli otevřít, ale ruku do ohně za to nedám. Což by nemělo rozhodně být ohroženo 16., když budeme hrát Nolanovu Odysseu.
1: Kromě 7sálového multiplexu v centru Brna ve městě žádné větší sály nejsou. Univerzitní kino Skala je kvůli špatné statice zavřené 3. rok. První dílčí opravy začnou na podzim. Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11,3 miliardy korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% více, uvedla to Asociace producentů a v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy čekejte zdržení na výjezdu z Brna. Kolona od Kývalky z kilometru 182. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neustupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
7: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé, nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel, nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě dřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mi napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobýt v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury.

0: M.I. Hummel. A já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
1: Kolik to má kousku?
0: V dnešní době už přes 400.
1: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
0: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
0: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
0: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Hmm. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
0: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvetal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat do, pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hasiči v Moravském Krumlově dostanou novou stanici za 64 milionů korun. V brněnské svatoanenské nemocnici provedli dva zákroky při jedné operaci. Dnes si připomínáme příchody Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. A odpoledne čekáme dál oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci ji začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 milionů korun. Budova bude lépe přístupná než ta stávající v centru, kde se hasičská auta musí proplétat úzkými jednosměrnými ulicemi. Navíc v ní bude sloužit více lidí, vypočítává mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Nová stanice je koncipována jako typu P2, to znamená 8 hasičů ve směně, jeden velitel stanice oproti aktuálnímu stavu 5 hasičů ve směně a jeden velitel stanice. Předpokládaný termín dokončení stavby je koncem července příštího roku.
1: Plastičtí chirurgové ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně provedli unikátní operaci složenou ze dvou zákroků. Na operačním sále strávilo několik týmů 10 hodin. První část zákroku se týkala rekonstrukce prsu pomocí odběru tkáně z podbřišku pacientky. Druhá část operace byla super mikrochirurgická. Lékaři pracovali s cévami, které mají v průměr několik desetin milimetru, popisuje mluvčí Jiří Erlebach.
3: Vlastně druhá operace byla takzvaná lymfatikovenózní anastomóza, kdy se operují lymfatické cévy, takže se napojují na klasické žilky, aby vlastně odcházela lymfa a netvořil se otok.
1: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET nebo novelu stavebního zákona. Právě její projednávání kritizuje opozice. Vadí, že vznikla formou poslaneckého návrhu, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici ale kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů považují za legitimní nástroj. Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížita Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti a kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
1: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomínají i slavnostními bohoslužbami, třeba ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku v 16.30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte pomalejší provoz za Velkým Meziříčím. Pár minut navíc naberete z kilometru 151, příčinou je omezení před sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 153,5 jede se tam dvěma zúženými pruhy. A dál na trase do Brna přibrzdíte na úrovni Kývalky. Na kilometru 182 a 10 minut se budete sunout k nehodě na kilometr 183,5. Levý pruh tam blokuje kolize dvou osobních vozidel. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeji, vážení přátelé. I dnes, v den, kdy si připomínáme příchod soluňských bratří na Moravu, pro vás máme připraveny v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno reportáže i písničky, které nestárnou. A už za pár minut také informace o počasí. Ty tradičně připravila meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jitka Kučerová. Tu přivítám jen co dozní písničky v podání Pavla Bobka a Hany Zagorové. Ale jak jsme si tak společně poslouchali v té předchozí hodince, promluvy Michala Farníka a průvodce zámeckým létem Františka Kinského na té první víkendové zastávce zámeckého léta, tak mě tak napadla otázka, kterou předkládám k úvaze. Ne, nemusíte telefonovat, ale pokud vyžadujete i o víkendu, navíc o svátečním víkendu duševní aktivitu, zkuste si vymyslet nebo říct sami pro sebe, co by asi tak stálo na vašem rodovém erbu. Co vás tak nejvíc charakterizuje? Zřejmě vás a váš rod. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám krásné víkendové odpoledne a počasí, které potěší. Čtyřicítky už asi nebudou, ale potvrdí nám to, jak jsem před chvílí říkal, Jitka Kučerová. Už za pár chvíl.
0: Český rozhlas Brno.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Posloucháte Letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Řekl bych, že i o víkendu potřebujete přesné informace o počasí a taky o tom, jaké počasí nás čeká v těch dalších hodinách a dnech. Na obvyklém místě proto tedy vítám Jitku Kučerovou, meteoroložku brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak se tak dívám? No, možná jsem se dopustil mladické nerozvážnosti, takže mě možná opravíte. Tak ty čtyřicítky dnes asi opravdu nebudou, že? A nemáme je teď ani aktuálně. Jaké máme teploty na jižní Moravě?
2: Ne, nemáme čtyřicítky za mě naštěstí. Spíše jsou jenom teploty ani ne letní, to jenom na jihu kraje nebo od Brna na jih, řekněme, na některých místech je trochu nad 25 stupňů, jinak tedy nejčastěji mezi zhruba 21, 22 až těmi 25 stupni Celsia. Na obloze je taková velká, byť chvílemi i proměnlivější oblačnost, takže sem tam se může objevit i modrá obloha, jinak takové převažující zataženo oblačno. Také se objevují přeháňky, není jich úplně málo, ale oni jsou takové docela svižné, rychlé, krátké, nicméně mohou být i sem tam intenzivnější. Momentálně se vyskytují na jih od Brna, postupují od severozápadu nebo také na severu kraje, případně na Znojemsku je pár přeháněk, takže taková podoba aktuálního počasí. No a vítr, ten aktuálně fouká od severozápadu až západu, nejčastěji je mírný.
1: Jak už jste slyšeli, konstantní modrá to na jihomoravské obloze v odpoledních a večerních hodinách asi nebude. A jaký bude vývoj počasí?
2: Ty přehánky se ještě teď mohou v těch následujících hodinách objevovat, zase i s tou přechodně větší intenzitou, ale jejich délka bude spíše tedy kratší a budou takové rychlejší. Někdy zhruba později večer by srážky většinou měly ustávat, no a teploty ty ještě malinko mohou růst. Potom v noci čekáme oblačno až zataženo, na tom se asi toho až tak měnit nebude, i když hlavně v první části noci může být i přechodně nějaká zmenšená oblačnost a v nočních hodinách přehánky už jenom výjimečně. Teploty by měly klesat mezi 16 až 13 stupňů, vítr slabý, směry západní.
1: Zítřejší sváteční den opět, ano, to už bude pondělí 6. července, v Brně vyjde slunce 5 minut před 5. hodinou raní. Západ zítra nastane v Brně 3 minuty po 21. hodině středoevropského letního času a očekávat lze stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké počasí bude zítra přes den o svátku na území jižní Moravy?
2: Bude hodně podobné tomu dnešnímu, zase spíš s občasnými přeháňkami, většinou velká oblačnost, i když zase chvílemi může být taková proměnlivější, takže opravdu hodně podobné počasí tomu dnešnímu. Přes den se případně může vyskytnout i nějaká bouřka, ta ostatně může se objevit i dnes, ale ta pravděpodobnost je celkem malá. Také podobně jako dnes i zítra k večeru budou srážky ubývat asi na přechodnou dobu, protože pak je tam taková další srážková vlna v noci na úterý a teploty zítra o něco nižší než dnes, 22 až 25 stupňů, na severu kraje většinou kolem 21, vítr také to též co dnes mírný, severozápadní až západní, možná ty průměrné rychlosti malinko nižší než dnes.
1: Verbálně jste se, Jitko, úterka už dotkla, takže se vás rovnou zeptám, jaké počasí lze čekat v úterý a ve středu.
2: Ten úterek ze začátku bude mít velkou oblačnost, v noci a ráno se mohou občas objevit přehánky nebo déšť, potom přes den by se ty srážky, případně i nějaká bouřka měly vyskytnout už jen s menší pravděpodobností a pokud, tak hlavně v severní a východní části kraje. Teploty ráno poměrně vyšší, 18 až 14 stupňů a odpoledne také budeme zvyšovat teploty na letních 25 až 29. Vítr by měl foukat mírný od západu, později až od severozápadu.
1: Informace o počasí přinesla do vysílání Českého rozhlasu Brno Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČHMU, a já jí za to děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Je 14 hodin a 16 minut. Doufám, že sváteční den si užíváte v klidu a v pohodě. A tím pádem, že vás můžu pozvat na jednu návštěvu, na jeden výlet. Valaška nad hlavou, výskoky a rytmus. V Rožnově se valašský odzemek učí nová generace tanečníků. Netradiční školu, kam zamířili i nadšenci z Brna, navštívila i naše reportérka. Více za pár chvil.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dost dobře je možné, že i tahle písnička v podání Richarda Krajča a Jaromíra Nohavici, to byla Křídla z mídla, vás také přinutila aspoň k občasnému pohybu či pohoupnutí. Ale teď budeme trošku zrychlovat. Poskoky, podupy a valaška v ruce. V Rožnově pod Radhoštěm se parta mladých kluků napříč Moravou učí tanec zvaný Odzemek. Letní škola mladíky naučí za několik málo dnů předvést valašský tanec s živou muzikou.
1: Po valašský od země, kdo ty koze požene, a já bych ty koze hnal, ale jsem za vlčka bál.
2: Michal má v ruce k valašku, co to je?
3: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
2: Tak kdo má rád obušek ještě, kdo s ním tancuje?
4: Naši vedoucí mají rádi.
3: Máme tady tak jednoho, co se odváží na ten absolventský kurz s tím obuškem.
2: Takže on ten obušek je asi jako něco, co ještě to stěžuje.
3: Musíš si potom myslet na více věcí, ale ten tanec s tím má úplně nový nádech.
2: Po kolikáte tady sen?
3: Poprvé. V našem souboru vlastně jsme si řekli, že bychom si to chtěli naučit a Tomáš, který tady už byl minulý rok, tak řekl, že to je super. Tak jsme vyrazili jako všichni kluci od nás ze souboru a baví mě to.
2: Hugo teď pozoruje svého kamaráda z brněnského souboru, jak zkouší kroky, jak mu to jde?
3: Tak tady myslím, že Tomáš je celkem zkušený a že to umí nejlíp ze všech z nás, co tady jsme. My ostatní myslím, že už jsme na tom taky celkem dobře po těch dvou, třech dnech.
5: Tady ten konec ještě by bylo fajn, kdyby ti vyšel pokyn.
2: Roman Martínek teď dává pokyny jednomu stanečníku. Co se dá za těch pár dnů naučit?
6: Dá se naučit v podstatě celý Odzemek, protože oni začínají nějakou průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tom tancování a už spojujeme ty prvky, tak aby byli připraveni zatancovat celý tanec s muzikou.
2: Kluci teď mají někteří v ruce mobilní telefony a čekají, až na ně přijde řada. Naopak na jak nezastavení Tomáš.
3: No, oni si zapisují své kroky, co budou mít v těch odzemkách.
2: Říká Tomáš Farmačka, ty jsi z Brna, školy se účastníš už po druhé. Já se přesunuji k Romanovi Navrátilovi.
7: Tomáš je z taneční rodiny. Tatínek bývalý profesionál, maminka bývalá profesionálka z Ondráše, takže ten to má dáno v genech a Tomáš mi včera práskal, že chce být taky profi.
2: Je to hodně baví.
7: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte tam srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
2: Ta škola a to, jak se vůbec učí Odzemek, má velkou šanci uspět v zápisu postupů UNESCO.
7: My nezapisujeme valašský Odzemek jako tanec takový, ale zapisujeme právě školu mladých odzemkářů a vlastně veškeré praktiky, které se kolem Odzemku točí. To znamená výuka, předávání z generace na generaci, motivace, ta komunita těch odzemkářů samotných. Nominaci podával Valašský folklorní spolek v úzkém partnerství s Valašským muzeem přírody v Rožně pod Radhoštěm. To nebude zítra, to nebude za měsíc, to může trvat klidně dva roky.
2: Říká předseda Rady pro Valašský Odzemek Roman Navrátil, zatímco na výsledek si budeme muset ještě počkat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Teď je přesně půl třetí a já vám přeju dobré nedělní sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Poté, co jsme si na malou chvilku zatancovali, nebo na to aspoň mysleli, je čas připomenout si jedno domácí umění. A na tohle je odbornicí naše kolegyně Jarka Vykoupilová, kterou už za chvíli přivítám v našem odpoledním vysílání.
8: Český rozhlas Brno.

0: Je to sice trošku smutné, ale dnes už můžeme říct, že Karel Gott vždycky byl svůj. Co člověk, to názor. A říkám to i proto, že kdybych teď položil otázku, co rozhodně patří do každé správné kuchyně, tak každý z vás, posluchačů a posluchaček, kteří posloucháte, kdyby se měl vyjádřit, tak bychom tady byli hodně dlouho. Ale ty dnešní, naše dnešní babské rady vás chtějí přesvědčit, že do každé správné kuchyně nutně patří povidla. Připravit se z nich prý dá dokonce i povidlová šlehačka.
1: Babské rady.
2: Říká se, že kde jsou dobrá povidla, tam si chléb nestěžuje. Ta stoprocentně podařená povidla musí být samozřejmě z plodů, které jsou zralé, měkké a dostatečně sladké. Určitě víte, že povidly můžete plnit tradiční kynuté buchty, povidlové taštičky, připravit si sladko-kyselé švestkové čatný, které se skvěle hodí k sýrům, nebo můžete uvařit švestkovou omáčku k uzenému masu. Parádně chutná také švestkový rozvar, přelití perníkové buchty. Povidla skvěle doplňují mák, takže s povidlovo-makovou náplní nemůžete prohloupit. Dodá dezertům výbornou vláčnost a skvělou chuť. A což takhle připravit si povidlovou šlehačku? Báječná náplň palačinek vznikne tak, když do našlehané šlehačky z jednoho kelímku přidáte vrchovatou polévkovou lžíci povidel a vše krátce prošleháte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Teď je 14 hodin a 39 minut. Přeji vám hezké sváteční nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno. A možná už máte plány na dnešní večer. Pokud ne, a říkáte si, co takhle kino, tak v tom případě se strefím. Kam si v létě zajít v Brně do kina? Odpověď na tuhle zdánlivě jednoduchou otázku je složitější, než by se mohlo zdát. Kromě velkého multikina bude po většinu léta fungovat vždy jen jeden velký sál na celé město. Proč má Brno tak málo kin? Uslyšíte v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno za pár chvil. Ale já teď dám slovo jednomu velice plynně mluvícímu italštinou zpěvákovi, vlastně zpívajícímu.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.

0: Posluchačkům a posluchačkám Českého rozhlasu Brno přeju pohodový víkend. Píšeme 5. července 2026. Je tu sváteční den, je tu neděle a možná k takovému svátečnímu dni patří návštěva kulturních akcí. Ovšem ten, kdo má rád klasická kina nebo biografy, toho asi návštěva Brna příliš nepotěší. Kromě multiplexu má totiž druhé největší město republiky jen dva další větší kinosály. Ty se teď o prázdninách, ale v provozu vystřídají kvůli opravám. Největší sál v kině Skala zůstává už třetím rokem zavřený.
1: Na film do kina Art se přišli podívat Daniel s Artěmem.
2: Kin je tu obecně málo a to mě i dosáhl frustruje. Když výjimečně nenajdu něco v Artu, tak nejdu do kina.
1: Hodnotí stav brněnských kin Daniel. Artěm to vidí podobně.
3: Obecně, čím víc takových možností, tím jako lépe.
1: Vstupenky je teď do kina Art lepší kupovat s předstihem. Otevřený je totiž jen malý sál pro 32 lidí. O pár míst víc má kino Cit v galerii turistického informačního centra, které obě kina provozuje. Velký sál tady v Cihlářské ulici je zavřený kvůli rekonstrukci. Sál získá nový zvukový systém i klimatizaci. Dovnitř se jdeme podívat s vedoucím kina Milanem Šimánkem.
4: Musíme vrátit sedačky na místo, musíme je všechny vyčistit a samozřejmě technici ještě pak ten zvuk musí nastavit. Pokud by to všechno fakt šlo dobře, tak už bychom 13. mohli otevřít.
1: Tedy asi dva týdny předtím, než městská část Žabovřesky začne opravovat kino Lucerna, upřesňuje mluvčí radnice Petra Kačírková.
5: Plánované uzavření kina Lucerna nás čeká od 27. července. Dojde k celkové opravě topného systému a pokud všechno dobře půjde, tak 1.9. se Lucerna opět spouští.
1: Kromě sedmisálového multiplexu v obchodním centru Špalíček už žádné další velké kinosály Brno na svém území nenabízí. Univerzitní kino Skala, které provozuje Masarykova univerzita, je zavřené už 3 roky kvůli špatné statice. Vlastník domu, město Brno, plánuje práce na zajištění statiky za desítky milionů zahájit na podzim, vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
6: Budova Skaly je v historickém centru, zároveň i ty dispozice jsou poměrně komplikované a ty práce tam budou muset být prováděny především ručně. Odhady opravdu jsou takové, že by to zajištění mohlo trvat od 1 až do 2 let.
1: Promítání si ale lidé ještě počkají. Kino bude potřeba zrekonstruovat, to vyjde na stovky milionů. Pořád ale není jasné, kdo rekonstrukci zaplatí.
6: Budeme jednat jako obě strany, jak Masarykova univerzita, tak město Brno, o tom,

0: byl hlavním investorem této akce.
1: Od uzavření sálu kino Skala promítalo provizorně na schodech před kinem. Teď v létě se provoz přesunul na letní scénu. Od nového akademického roku se kvůli očekávaným opravám už ani na schody kino nevrátí. Sálů bylo v Brně málo i v době, kdy Skala fungovala v plném režimu, řekl už dříve Českému rozhlasu filmový kritik a teoretik Jaromír Blažejovský.
2: Tady vlastně diváci mají menší výběr než třeba diváci v Hodoníně nebo v Havířově, právě proto, že tady takovéto sály, které opravdu nabídnou veškerý repertoár, chybí.
1: Útěchou můžou být Brňanům zmíněná letní kina. Po celém městě jich najdou necelou 40. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: A protože Šimon Franc už o letní kina takzvaně zavadil v téhle své reportáži, tak dodám, že třeba právě dnes, v neděli 5. července, letní kino Brno Střed nabízí francouzské drama Barvy času od 9:30. My za malou chvilku nabídneme další část našeho dobrého nedělního odpoledne.
4: Český rozhlas Brno, písně.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: V Blansku chystají opravu mostu mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem. Vedení Prostějova nechá opravit smuteční síň na městském hřbitově. Věřící se dnes odpoledne sejdou ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku na tradiční cyrilometodějské pouti. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Blansko chce opravit most mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem. Město teď hledá zpracovatele projektové dokumentace. Součástí oprav bude sanace betonu i nosné konstrukce, ale taky výměna zábradlí nebo pokládka nového asfaltu. Kromě toho by se měly na most vejít chodníky a cyklostezka. Cenu rekonstrukce radnice teprve upřesní, říká jí mluvčí Pavla Komárková.
2: Celkové náklady my zatím ještě neznáme, protože až na základě průzkumu té mostní konstrukce a toho samotného návrhu bude zřejmé, jaký bude rozsah těch prací, ale předpokládáme, že ta částka přesáhne 10 milionů korun.
1: Prostějovští radní schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci smuteční síně v areálu městského hřbitova v Brněnské ulici. Stavební úpravy se zaměří především na modernizaci čekárny pro pozůstalé a souvisejících prostor. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
3: Součástí úprav je i zlepšení bezbariérovosti a celkového zázemí, což považujeme za důležitý standard veřejných služeb. Smuteční síň je důstojným místem posledního rozloučení a její stav tomu musí odpovídat. Rekonstrukcí chceme zajistit moderní, klidné a komfortní prostředí pro pozůstalé v těžkých životních chvílích.
1: Posledním ohňostrojem nad Brněnskou přehradou včera skončila přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis. Hlavní cenu 29. mezinárodní soutěže si odnesla společnost ze Švýcarska za ohňostroj nazvaný Záhada paradoxů. Cenu Českého rozhlasu za nejlepší hudební doprovod ohňostrojného představení vyhráli také švýcarští ohňostrojci. Vítěz ceny diváků bude vyhlášen zítra večer po ukončení hodnocení poslední ohnivé show. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku bude dnes odpoledne tradiční cyrilometodějská pouť. Po modlitebním programu povede následnou mši olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické hradiště patří k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy a podle historiků i archeologů k místům spojeným s působením Cyrila a Metoděje po jejich příchodu na Moravu v roce 863. Pouť každoročně spolupořádá některá z okolních obcí. Letos se na její přípravě podílejí Mutěnice na Hodonínsku, upřesňuje mutěnický farář Jiří Jeniš.
4: Protože pojede naše kasa, tak vytvoříme taky hezkou parádu kolem této pouti. Také se zapojíme do některých věcí, které se při pouti dělají. Naše ženy se budou modlit růženec, kluci ministranti v krojích, tak budou ministrovat. Takže je to taková prostě radost.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na trase z Prahy do Vyškova nejprve kratší zdržení na průtahu Brnem mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Mnohem delší až půl hodiny o kus dál kvůli omezení za Rohlenkou. Kolona začíná kousek za sjezdem na Svitavy na 203. kilometru. Z druhé strany od Vyškova ta pak před Rousínovem na 217. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dámy a pánové, přeji vám hezké sváteční odpoledne. Píšeme neděli 5. července 2026 a v té nastávající, teď už vlastně necelé hodině našeho vysílání, bude mít svůj čas rubrika ERKO, tedy slovo dostane Julie Kalodová. Vezmeme vás do mlejna. Jaké by to bylo, kdybychom vás na Cyrila a Metoděje nevzali živě z domy Kulčic, tedy živě budeme ve spojení s naší kolegyní redaktorkou. Ale protože je neděle, tak vám musím říct také to, že i dnes dostane slovo Jiří Trachťa. Jinými slovy, po původu jmen jednoho hradu a jedné pahorkatiny bude už pomaličku nadcházející jazykové dílničce pátrat jazykovědec laik Jiří Trachtulec. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitanček při vám. Klidně strávenou neděli.
0: Český rozhlas Brno.

0: Svým způsobem to byl důkaz, že i v tomto počasí se hodí kabát. Jinými slovy, kabát a jejich pohoda na vlně Českého rozhlasu Brno. Přeju hezké sváteční odpoledne, vážení přátelé. Jak se otevírají dvířka jazykové dílničky, neuslyšíte. Každý víkend totiž jejich panty pečlivě olejuje Jiří Trachťa.
1: Dnes se v našem jazykovém koutku podíváme na majestátní hrad Buchlov, který je dominantou chřibů. Jeho název odvozují jedni od německého osobního jména Buchel, jiní od našeho jména Bohuchval. Místní strýci to však vidí jinak. Říkají, že nad Buchlovem velice často bůchají hromy a blesky. A jdeme na jméno horského hřbetu Chřiby. Přívlastkem horský jsem je trošku zveličil. Nejvyšší kopec Brdo má výšku jen 587 metrů nad mořem. Název Chřiby se odvozuje ze starých moravských slov křip či chřip, označujících pahorek. A to souvisí s výrazem chřbet, dnes bychom řekli hřbet. Kdysi dávno se chřibům říkalo také hřebice či hříběcí hory. To by mohlo jít o zkomoleninu původního chřib, která se přiklonila ke známějšímu slovu hříbě. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.
0: Štatlař či štatlařka by prohlásili, tak to byl Hantecové werkstatt. Já říkám, že to byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, řečeného Jiřík Trachťa. Na další se můžeme těšit opět v sobotu ráno. Teď je 15:13. Velehrad na Uherskohradišťsku, ale na jižní Moravě třeba taky Mikulčice, Ořechov nebo Lipůvka. Právě tam dnes míří poutníci, kteří si připomínají odkaz Cyrila a Metoděje. A my se za chvilku podíváme, jak to vypadá v Mikulčicích, kde se chystají Cyrilometodějské slavnosti. Už za pár chvilek.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byly prognózy Tria Katapult v roce 1980 o tom, jak bude vypadat svět v roce 2006. No tak i dnes už si vlastně připomínáme, jak to bylo před 20 lety. Myslím si, že v prognostiáku by se asi Olda Říha a jeho kamarádi moc neuplatnili. Nějak to nevyšlo. Ale teď k aktuálnímu dění na Jižní Moravě a nejen na ní. Dnes je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si příchod obou bratří na Velkou Moravu v roce 863. Jejich mise ovlivnila nejen šíření křesťanství, ale také vzdělanost a kulturu. Na Jižní Moravě patří k hlavním dnešním akcím tradiční pouť ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku, kde je teď i naše reportérka, redaktorka Aneška Hlávková. Přeju jí dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Aneško, řekni, proč jsou právě Mikulčice s Cyrilem a Metodějem tak úzce spojené?
1: To Slovanské Hradiště v Mikulčicích bylo jedním z nejvýznamnějších center tehdejší Velké Moravy. Archeologové ho řadí mezi místa, kde mohli Cyril s Metodějem působit. Dochovaly se tu pozůstatky několika kostelů, knížecího sídla i rozsáhlého osídlení. Právě proto se tady každoročně na svátek věrozvěstů scházejí poutníci z celé republiky, aby si připomněli jejich duchovní i kulturní odkaz.
0: Další otázka se přímo nabízí. Co dnešní pouť nabídne?
1: Tak hlavní je především pro věřící ta poutní mše přímo v areálu Slovanského Hradiště. Začne v 16.30. Každoročně na ní přijíždějí stovky poutníků z Moravy i dalších částí Česka. Kromě bohoslužby se lidé můžou podívat taky do návštěvnického centra, kde je doprovodný program věnovaný období Velké Moravy.
0: Kde jinde, kromě Mikulčic, se dnes ještě v kraji připomínají svědci Cyril a Metoděj?
1: Cyrilometodějské bohoslužby se konají na více místech regionu. Třeba v Brně je dnešní svátek spojený například s kostelem svatých Cyrila a Metoděje v Židenicích. Poutní mše bude taky u kapličky svatých Cyrila a Metoděje v Ořechově u Brna. A poutníci zamíří i do Lipůvky na Blanensku na poutní místo svatého Klimenta. To stojí na místě zaniklého středověkého kostela a připomíná svatého Klimenta, jehož ostatky podle tradice Cyril a Metoděj nalezli při své misijní cestě a později je přenesli do Říma. Každoročně se tam proto právě na dnešní svátek slouží mše pod širým nebem.
0: Čím je odkaz Cyrila, respektive tedy Konstantina a Metoděje, významný i dnes?
1: Ten jejich přínos nespočíval jen v šíření křesťanství. Přinesli také staroslověnštinu jako bohoslužební jazyk a Cyril vytvořil hlaholici, první písmo určené pro Slovany. Díky tomu se vzdělání i liturgie mohly šířit jazykem, kterému místní obyvatelé tehdy rozuměli. Do té doby totiž byly mše v latině. Právě proto jsou Cyril a Metoděj dodnes vnímáni nejen jako patroni Moravy a významné církevní osobnosti, ale také jako symbol vzdělanosti a kulturních kořenů našich zemí.
0: Zhrnuje reportérka Aneška Hlávková ze Slovanského Hradiště v Mikulčicích. Děkuji za tvoje informace a přeju dobré odpoledne.
1: Díky, hezké odpoledne.
0: Za 6 minut bude 15:30. Přeju vám klidně strávenou neděli, vážení přátelé.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

zilál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že

ulice vždycky přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bumpe.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zrovna se dívám, jak to vypadá za okny studia Českého rozhlasu Brno. Ano, i počasí se nám vyvíjí. V tuhle chvilku to vypadá na další krátkou přeháňku. A možná, že je to ten pravý okamžik, poslechnout si ještě o to dokonalej a pozorněji další díl toho, co se semlelo ve mlejně. Teď už nás totiž v našem dnešním svátečním odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová.
1: Život kotěte se dělí na dvě části. Období kočky nechtěné a období kočky chtěné. Je začátek léta. Naši kamarádi, přátelé a kolegové vědí, že jako majitelka starého mlýna a velké zahrady oplývám dostatkem místa pro všemožnou zvěř, která jinde přebývá. A ve zprávách a mailech se mi v posledních dnech objevuje čím dál častěji fotka nějakého chlupatého, právě narozeného slepého kočičího mimoně s úpěnlivou prosbou. Nechceš tohle kotě? Májová mláďátka totiž před třemi dny vykoukla za trámem nebo ve stodole a je potřeba tuhle cházku vypoklonkovat rychle z domova. Na tenhle sugestivní nátlak funguje jen razantní ne. Každá další debata posílá kočku nechtěnou do kategorie chtěných. Urychlovačem tohoto procesu jsou děti, fotky, Facebook a citoslovce. Je děti, ta je rotomilá. Hele, podívej se na tuhle fotku. Ale ne, fakt, je, koukej, jaký má růžový tlapíčky. Pro boha nechci vidět ani chlup, nebo skončí u nás. Když odpovím dočasnému a dosavadnímu majiteli, že rozhodně ne, řekne, dobře, ale hele, co tady právě teď dělají? A lup, pošle další fotky. A jste v háji, jste ztracení a právě se přehupujete mezi vlastníky chtěné kočky. Další obrázky jsou totiž marketingově mnohem účinnější, pochopitelně. Třeba hravé kotě na louce. Kocourek si hraje s pírkem nebo micka v poličce. Když mě neobměkčí ani tahle reportáž, pošle fotky dalších klubek. Od sousedů, kde mají koťata pochopitelně taky. Tam už mají i březí kočku, takže kdybych nemohla teď, můžu jí mít za měsíc. Prostě proto, že tuhle nadílku zavinil právě jejich kocour a sousedi se o mezisousedské kočičí vztahy chtějí podělit a hodili jim koťata na starost. Píšu tenhle text a koukám na našeho rezavého kocoura. Jeho příběh je podobný. Vůbec jsme ho nechtěli. Ani za nic. A dejte nám s tím pokoj. Rezavý? No to už vůbec ne. A když se z nechtěného tvora stal chtěný? No, na cestě mezi Olešnicí a Kunštátem, když se rezavá koule uvelebila manželovi na klíně. A když tak nad tím přemýšlím, nechcete vy kotě? Tož tak.
0: To byla další příhoda ze mlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou na naší rozhlasové vlně. Ale na ní už za chvíli uslyšíte přímo Julii Kalodovou, a to v rubrice Erko s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Každý kluk

0: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: nedělním odpoledni Českého rozhlasu Brno jsme přivítali dvojici Bobr a Motýl, ale teď dám slovo dámě. V dnešní rubrice Erko nám totiž Julie Kalodová přidá zajímavou pozvánku a odpoví na jeden dotaz.
1: Milí posluchači, dnes mám pro vás jeden programový tip a odpověď na dotaz, který přišel na adresu brno@rozhlas.cz. Jsme rádi za každý váš ohlas, pozdrav i připomínku. Na pondělí 6. července od 17 hodin jsme připravili sváteční rozhlasový podvečer v podobě záznamu finále pěvecké soutěže Děti a píseň 2026. Můžete si poslechnout 10 oceněných mladých zpěváků a zpěvaček v doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Zopakuji čas a datum v pondělí 6. července po 17. hodině. Broln řídí Petr Varmuža a záznam do vysílání připravil Jaroslav Kneisel. Doufáme, že se vám sváteční koncert bude líbit.

0: Vysíláme černou kroniku, aktuální informace policie a záchranného systému. Platí stále to, co jsme uvedli při zahájení vysílání cyklu. Totiž, že by temné letopisy moravské měly připomenout, že jeden jediný okamžik, spojený často s lidskou neopatrností, nepozorností či nedbalostí, může obrátit osudy dalších lidí. No a já za sebe mohu říct, že ta skutečná místa, kde se temné letopisy moravské odehrávají, často osobně navštěvuji a fotím pro webové rozhlasové stránky. A mohu potvrdit, že v často odlehlých lokalitách našeho regionu si lidé ty temnější události dějin stále připomínají a ta místa jsou živá. Pamětníci k pomníčkům stále nosí svíčky a květiny a vzpomínají tak na ty, kterým příběh ovlivnil osud. To je dnes Erka všechno, přeji vám krásné sváteční a letní dny, mějte se pěkně a rádi, za týden ve stejnou dobu se těší Julie Kalodová.
1: Jak jste slyšeli, to byla Julie Kalodová a nejnovější vydání rubriky Erko. Je 15 hodin 48 minut a než se vám znovu přihlásím v 17 hodin, tedy po 17. hodině, čeká vás... No, další návrat. Kdo se chce pobavit a dozvědět se něco o českých komicích, ten s námi zůstane i po 16. hodině. V tom čase vám totiž Patrik Rozehnal nabídne další díl oblíbeného pořadu Hvězdné návraty.
2: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kvůli opravám křížení dálnic D1 a D2 v Brně cyklisté neprojedou podél řeky Svratky. Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Před Blanenským zámkem nově sedí socha badatele Jiřího Vankla a zítra čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Od dneška do úterý 7. července musí cyklisté v Brně počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnic a dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení. Pokračuje mluvčí ŘSD Jana Rídl.
3: Bohužel se opakovaně setkáváme s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran. Tyto prvky chrání především veřejnost. Pokud nebude docházet k dodržování pravidel, budeme bohužel nuceni přistoupit až k úplnému uzavření cyklostezky podél Svratky.
1: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
4: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
5: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
4: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně sinice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
6: Když vezmu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
4: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
7: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
4: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury o ty klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. V Blansku před zámkem odhalili sochu lékaře, archeologa a speleologa Jindřicha Vankla. Letos uplyne 205 let od jeho narození. Badatel část svého života spojil právě s Blanskem a Moravským Krasem, kde zmapoval řadu jeskyní a prozkoumal propast Macocha. V zámku, kde sídlí i muzeum, je zapůjčená část jeho nálezů z Býčí skály, které mu zajistili světový věhlas.
2: Sport. Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: D1 stále značně ucpaná před omezením u Holubic, a to v obou směrech. Půlhodinová kolona od Brna přesněji od sjezdu na Svitavy z kilometru 203, od Vyškova mnohem delší, téměř na 50 minut od Rousínova z 217. kilometru. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
9: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
8: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
9: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
8: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
9: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
8: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
9: To je kravina, to je blbos.
8: A jak byste si to představoval vy?
9: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
8: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
9: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To by byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
8: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jezdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, teď jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Prince. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak...

0: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako uzjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to je jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. A on říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: U Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhle té situaci zachovat.
3: Ráčku, to mě nedělejte, ale mě manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty zjadná
3: mluví. Ne, prosím tě, nerozdrejně
5: mě to tam. Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zvátovi?
5: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
8: Ty jsi to zatajil?
7: No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
6: Co je to za bláboli, co to měli
7: za pitomost? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
6: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
6: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku.
6: Co?
9: vůbec normální?
6: Já jsem...
7: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka.
9: Katinka.
7: Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnout. Ona tam dozadu nevidí.
9: Než já jim našli.
7: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
6: Prosím tě, nevěří, to je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
9: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
6: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: No, Ludva, no.
6: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
7: No, můj Ludva.
6: Mě chceš vyprovokovat? Moment, buchty, jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
9: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
9: No. Já se sem vrátím, ale můj jeho někdy.
6: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov. Já...
9: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
6: Kačkejko,
7: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
10: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivovým, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě, tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal. Zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: No, pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našinou, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové! Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hroznýho, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho hlapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: Aha, a mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat. Poslat.
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní?
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje.
9: Je to,
8: stručně řečeno,
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
8: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí, pojí a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas B.

0: slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost. Račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil. Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
6: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, až trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbila se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale a říkal, no ne, to musíš mět jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi sehnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na mě sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, tak se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmáč a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
9: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
9: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
9: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
9: Proč nehrají preceptore?
10: Hrajte!
7: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šup asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by byla všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, no. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo? Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že ho to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pírsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umřeš.

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na

0: svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka. A moje kolegyně jedna, Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková a třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky U Velesu, mám dojem, a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Kino Lucerna v Brně čeká rekonstrukce. Kino Art plánuje otevření velkého sálu o 2 týdny dříve. Mikulčice postaví za víc než 50 milionů korun nové školní dílny. Vládní delegace poletí do Ankary před Pavlem. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnské kino Lucerna čeká od 27. července rekonstrukce. Opravy topeního uzavřou až do začátku září. Naopak kino Art dokončuje rekonstrukci vzduchotechniky a modernizaci zvukového systému ve velkém sále v Cihlářské ulici. Rekonstrukce se překrývat nebudou, vysvětluje vedoucí kina Art Milan Šimánek.
4: Musíme vrátit sedačky na místo, musíme je všechny vyčistit. A samozřejmě technici ještě ten zvuk musí nastavit. Pokud by to všechno šlo dobře, tak už bychom 13. mohli otevřít, ale ruku do ohně za to nedám. Což by nemělo rozhodně být ohroženo 16., když budeme hrát Nolanovu Odysseu.
3: Kromě 7sálového multiplexu v centru Brna ve městě žádné větší sály nejsou. Univerzitní kino Skala je kvůli špatné statice zavřené 3. rok. První dílčí opravy začnou na podzim. Nové prostory pro výuku praktických předmětů využijí školáci v Mikulčicích na Hodonínsku. Vedení obce vybralo stavební firmu, která novostavbu u základní školy za asi 58 milionů korun postaví. Počítá se s ní i s keramickou dílnou, určenou také pro mimoškolní aktivity. Vybraná firma musí pracovat velmi rychle. Nejprve musí zbourat starou budovu dílen, dodává mikulčický starosta Josef Dvořáček z ODS.
5: Někdo ty školní dílny zavřel jako technicky nevyhovující, to je budova vedle obecního úřadu. Kousíček od školy. Celá se musí strhnout a začít znovu stavět. Teď nám vyšla i žádost do dotace, je tam teda šibeniční termín. Do konce roku to musí být, že postavte barák za 6 měsíců.
3: Mikulčická radnice také v dalším kroku plánuje v prostoru za novými dílnami vybudovat venkovní učebnu. Bráfovou akademii v Třebíči čeká rekonstrukce. Dělnici opraví stávající zázemí odborného výcviku pro gastronomické obory i budoucí kadeřníky. Pořídí i nové vybavení. Kraj Vysočina pro rekonstrukci aktuálně vybral zhotovitelskou firmu.
6: Práce se týkají druhého podlaží a vestibulu budovy na ulici Tomáše Bati. Právě na pracovišti v lokalitě Borovina dochází studenti plnit odbornou praktickou výuku. Do krajské soutěže na rekonstrukci učeben se přihlásilo 6 firem. Zakázku získal dodavatel s nejnižší nabídnutou cenou zhruba 77 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Premiéra předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec s předběžným opatřením umožnil ústavní soud.
2: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: I přesto, že je dnes svátek, tak nadejedná velmi silný provoz mezi Brnem a Vyškovem. Stále popojíždí kolony v obou směrech. Od Vyškova naberete zdržení téměř 50-minutové. Začátek fronty je před Rousínovem na 217. kilometru. Jedete-li od Brna, čekejte zdržení jen o něco kratší, zhruba půlhodinové. Od sjezdu na Svitavy z 203. kilometru. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Milé posluchačky, vážení posluchači, je po 17. hodině, je po zprávách a já vás vítám u nedělní hodinky, v níž se ohlédneme za rozhlasovými zajímavostmi z minulého týdne. Představíme skupinu, která tančí už více než 30 let a má za sebou světové úspěchy. Prázdniny začaly a my jsme si položili důležitou otázku. Je zmije strašákem turistů a chatařů? V cyklu Modré majáky si připomeneme, že jihomoravská záchranka se ani ve vedrech uplynulých dní nezastavila. A u tématu počasí zůstaneme i přiblížením nového systému výstrah před nebezpečnými jevy, který mají meteorologové. Za celou vysílací posádku Českého rozhlasu Brno vás i v tuhle chvíli zdraví Borek Kapitánčik. Dobré sváteční odpoledne.
8: Co tě znám, tak...

0: Pěkné sváteční odpoledne těm, kteří jsou správně naladěni. Cyklus Tady to žije pravidelně představuje zajímavou spolkovou činnost. A já se tak trošku i sebe ptám, co si tak zatančit. Taneční skupina Mighty Shake vznikla v roce 1995 a čítala tehdy 5 nadšenců. Dnes se její lektoři podílejí na výchově více jak 700 tanečníků, jak dětí od 3 let, tak dospělých. Na jejich vystoupení na závěr výukového roku zavítala s mikrofonem Jarka Vykoupilová.
1: Za pár minut začne vystoupení taneční ne jedné skupiny, ale vlastně už obrovského sdružení nadšenců pro tanec, které trvá už 31 let. Michal Holý je zakladatel.
2: No, bavilo mě tancování a řekl jsem si, že založím taneční skupinu bez zkušenosti, bez ničeho. Předtím se vlastně všechno tancování na videokazetách bylo, takže člověk přetáčel tam a nazpátek, dokud se nenaučil pořádně vlnu.
1: Mighty Shake zastávka je pojem, vyučíte děti nejen v místě vzniku, ale také v širokém okolí.
2: No, máme vlastně projekt do tance Nezloby ve školkách a Neslovice, Tečice, Rosice, Babice, zastávka.
1: Přeložte ještě doslova váš název.
2: Mocný třesk. A vlastně tady tenhle název vznikl v době, kdy jsme začínali, co je zajímavý, takže to není, že bychom si to vymysleli my, ale je to vymyšlený v podstatě od rodáka přímo jako z Anglie, že to zní dobře jako v angličtině.
1: Vypíchněte nějaké taneční úspěchy, protože vy i soutěžíte.
2: Největší úspěchy jsou, vlastně jsme byli 3x mistři světa. Nejvíc je úspěchy, když to děcka baví a spolu vydrží třeba 16 let tanečníci, tak to je největší úspěch asi.
1: A vám osobně tanec do života přinesl co?
2: No, spoustu zkušeností a hlavně, že život není jenom zábava, ale taky když člověk jako chce žít zábavou, tak se musí starat o věci, které ho nebavijou a ty ho vlastně posunou dál.
1: Je to i fyzická dřina tanec?
2: Fyzická pro tanečníky, jako kteří tancujou, ale spíš psychická pro vedoucího nebo lektora, který učí.
1: Lucie Švarcová je choreografkou.
3: Právě mám kolem sebe děti, takže na té práci mě hlavně baví děti a jejich energie a to, co vlastně my dáváme jim, tak oni nám to 3x vrací zpátky, takže to je na tom to krásný. Něco těžkého je někdy trpělivost a i ta energie, aby my jsme jim dali co nejvíc té energie, co máme. Já jsem tancovala od malička a děti trénuju už od svých 14, jsem dostala tu šanci, takže už je to nějaká doba.
1: A chtěla byste u tance zůstat třeba až do pozdějšího věku?
3: Doufám, že zdraví to dovolí, kolena to dovolí a že budu tancovat, dokud budu moct.
4: Dámy a pánové, začínáme za 5, 3, 2, 1.
2: My děláme vlastně street dance, se zaměřuje a street dance je výborný v tom, že používá všechny taneční styly, co teďka frčijou. House, trap, hip-hop, afro house, takže pro děcka je to vyloženě otevřený, takže každý si tam najde svoje a hlavně děláme kolektivní jako tancování jako choreografie a jde o to, že vlastně v choreografii se člověk naučí toho, že není sám za sebe, ale musí trošku fachat za kolektiv.
0: Atmosféru tanečního vystoupení se s mikrofonem snažila zachytit Jarka Vykoupilová. A já ještě dodám, že Mighty Shake mají svoji pobočku i ve Znojmě, fungují také na Vysočině. Inspirovali jsme vás? Začnete tančit vy nebo vaše děti, případně vnoučata? Zkuste to. Za sebe můžu říct, že není nikdy pozdě. Přeci jen čas dovolených a prázdnin láká nejen k pohybovým aktivitám tohoto typu, nicméně láká také k procházkám přírodou. Jaká je pravděpodobnost, že potkáme zmii? To se dozvíme po chvilce hudby.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Brno. V tuhle chvíli bych vás rád pozval do přírody. V ní, ve volné přírodě, zmii spíše nepotkáte. Důvody vysvětlíme v následující reportáži. Jarka Vykoupilová se vydala za kurátorem chovu plazů v brněnské zoologické zahradě, aby tohoto hada viděla na vlastní oči a natočila pro nás užitečnou reportáž o chování tohoto obávaného tvora.
1: Jsme vlastně v zázemí na druhé straně expozice, která je vlastně věnovaná zmím obecným. A to je místo, odkud se ta expozice obstarává, odkud my ty hady krmíme.
2: Říká zoolog Petr Šrámek.
1: Tady zezadu ty zvířata nejsou hloupí, jak jde samozřejmě o krmení. Jeden z vrcholů priorit, kromě páření. Vidíte ty samci, jak jsou takový nabuzený tady, jak jsme se tady objevili. Tak se tady hnedka začali přetlačovat o samici, takže tady vidíme takový ritualizovaný samčí souboj, kdy ty samci se škubou, obtáčejí se a cílem vlastně je toho samce, toho soka zatlačit hlavou k zemi. Samci samozřejmě teďka předvádí to, co v přírodě málo kdy uvidíte, protože ty zvířata jsou samozřejmě plachý. Je to vlastně jedna z těch zajímavých věcí, které můžeme vidět v přírodě, když máme velkou dávku štěstí.
2: Možná i odvahy, protože zmije jsou považovány za zvíře nebezpečné.
1: Vzhledem k tomu, že disponují jedem, je to po právu označené to zvíře jako nebezpečné. Včela je ve své podstatě nebezpečnější zvíře než ta zmije, protože já nemám úplně statistiku včelích úmrtí, ale obávám se, že jsou. Zatímco úmrtí na zmii nebylo v českých zemích desítky let.
2: Začíná sezóna chalupaření, léto v plném proudu. Jaká místa si zmije vybírá?
1: Je to relativně rozšířený had, ale vyhýbá se těm nejteplejším, nejnižším částem naší republiky. Na jižní Moravě se příliš nevyskytuje, má radši ty podhorské oblasti, často, opravdu velmi často volají a píšou, tady z Brněnska. Máme na zahradě zmii. Co s ní máme dělat? A já říkám, pošlete mi fotku. A opravdu těch případů jsou desítky. A nikdy se mi nestalo, že by opravdu měli na zahradě zmii.
2: Je to užovka vždycky?
1: Je to vždycky užovka, je to užovka hladká, je to had, který na první pohled může připomínat, má taky takovou klikatou čáru na hřbetě. Ta zmije žije nedaleko Brna, je to pravda. Ona k nám zasahuje vlastně ze severu, z těch horských, podhorských oblastí a vyskytuje se v Moravském Krasu. Ten už je samozřejmě trošku výš, jsou to ty kopečky, jsou tam ty bučiny. Tam, když bude mít velké štěstí, tak tu zmii můžete vidět a je to opravdu zmije.
2: Je podle vás běžné, že by zaútočila?
1: To, že vás ta zmije kousla, neznamená, že do vás pustila jed. Protože ten jed je vlastně velmi cenná komodita, co si ten had vyrábí. Stojí ho to mnoho úsilí, jako energeticky, ten jed vyrobí. To znamená, že jim šetří. A ona vlastně ve chvíli, kdy vás kousne, tak zhodnotí, jestli do vás ten jed vpustí a jaký množství. Pak záleží na tom, jestli do vás v uvozovkách zakousla jeden ten jedový zub nebo ty dva zuby, protože každý ten z těch zubů má ten svůj jedový váček. To jsou všechno okolnosti, které rozhodují o tom, jaký potom je osud toho uštnutého člověka. Vy každopádně tohle to nemusíte vůbec řešit. To, co by měl člověk udělat potom, co ho ta zmije uštkne, tak voláte 155.
0: Riziko nepodceňujme. Ovšem, mějme na paměti, že pravděpodobnost potkat zmii není veliká, jak nás o tom přesvědčila Jarka Vykoupilová a znalec plazů. Hodí se ale připomenout, že tuto reportáž i všechny další najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A můžete si ji poslechnout opakovaně nebo sdílet se svými přáteli a rodinou. Je tu pozdní odpoledne svátečního dne. A já věřím, že vás teď v našem vysílání osvěží písničky, které nestárnou, a to až do doby, než bude naším tématem vyšší počet výjezdů jihomoravské záchranky. Důvodem byly nedávné rekordní teploty.

0: Dobré sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přátelé. Dnes už to není ta čtyřicítka, kterou najdeme na svých venkovních teploměrech, ale tu vlnu veder máme ještě v paměti. Znamenala pro jihomoravskou záchranku vyšší počet výjezdů ke kolapsovým stavům a všímá si toho i cyklus Modré majáky. Když vedra vrcholila, kolega Zdeněk Truhlář se s mikrofonem vydal na základnu do brněnských Bohunic. Přesvědčil se, že záchranáři se uprostřed horkého dne opravdu nezastavili.
1: Vstupuji do garáže výjezdové stanice záchranářů v Brně Bohunicích, která je prázdná, protože všechny sanitky jsou, předpokládám, v terénu.
2: Je to tak, tady v Bohunické základně v tuto chvíli není žádná sanitka, je 15 hodin a my už jsme na 240 událostech, to je opravdu hodně. My máme vlastně průměr za 24 hodin 300 událostí v rámci Jihomoravského kraje a teď se už týden pohybujeme na nadprůměrných hodnotách 330 až 360 událostí za 24 hodin. A dnes to vypadá, že ten počet bude také hodně vysoký.
1: Říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová. Ano, natáčíme během jednoho z těch velmi horkých dní. Co mohou lidé dělat pro to, aby předcházeli kolapsovým stavům?
2: Určitě poprosíme především seniory a chronicky nemocné lidi, aby spíše zůstávali doma, pokud nemusí nutně vyjít ven, aby nepobývali na slunci v těch dobách kolem poledne, aby hodně pili. Pokud už půjdou ven, tak aby měli pokrývku hlavy a lehké oblečení a měli by se vyhnout fyzické námaze.
1: Jsme-li svědky toho, že někdo se dostane do kolapsového stavu třeba na ulici, jaká je ta první pomoc? Co bychom měli udělat úplně jako první?
2: V prvé řadě je potřeba dostat toho člověka z působení přímého slunce, to znamená někam do stínu a začít ho ochlazovat. Zkontrolujeme, zda dýchá, zda je při vědomí, pokud ano, pak se snažíme podávat tekutiny a jak už jsem řekla, můžeme nějakým způsobem zkusit ochlazovat, budeme sledovat jeho stav a pokud by se nelepšil, to znamená zůstávala by třeba vysoká teplota, nebo by docházelo ke zvracení, nebo dokonce k poruchám vědomí, tak je určitě potřeba zavolat tísňovou linku.
1: Není tedy pravidlem, že kdykoliv vidíme kolapsový stav, hned voláme 155?
2: A není to úplně nutné, pokud půjde o mladého, zdravého člověka, pokud bude dýchat a bude při vědomí a podaří se nám ho nějakým způsobem ochladit a nebude mít žádné další komplikace, tak pak by mohl být i v pořádku.
1: Možná se zeptám ještě na takovou babskou radu položit člověka, který omdlel na zem a zvednout mu nohy, to funguje?
2: Zvednout nohy určitě pomůže, ano, to můžeme udělat také. Ještě upozorním, pokud by ale v průběhu toho stavu došlo k tomu, že ten člověk přestane dýchat, že dojde k zástavě oběhu a to hrozí u těch chronicky nemocných nebo starších lidí, tak samozřejmě bude potřeba zahájit resuscitaci, ale v tu chvíli předpokládám, že už bude mít svědek té události na telefonu naše operátory na tísňové lince a tím mu vlastně budou říkat všechno, co má dělat.
1: Pokud na sobě člověk sám pocítí, že jdou na něj lidově řečeno mdloby, pomůže třeba rychlé schlazení skokem do studené vody?
2: Tak pokud je někdo déle na slunci a potom skočí do vody a ponoří tím pádem i hlavu, to určitě nedoporučujeme, protože může dojít ke zpomalení srdeční činnosti a teoreticky hrozí i zástava oběhu, tedy ohrožení životních funkcí. Takže pokud nám není dobře, cítíme, že je nám horko a že to skutečně může být způsobeno vysokými teplotami a naším delším pobytem na slunci, tak to chlazení, ochlazování by mělo probíhat spíše pomalu.
0: Upozorňuje mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Botová, se kterou natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Věděli jste, že informace o počasí patří ostatně k nejčastějšímu tématu konverzace? A my vám v nedělním vysílání Českého rozhlasu Brno za okamžik nabídneme informace o novém systému výstražných zpráv Českého hydrometeorologického ústavu.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno a krásný sváteční den, přeju vážení přátelé. Víte, co znamenají jednotlivá varování, která posílají hydrometeorologové? Ta se mění. Český hydrometeorologický ústav spustil pozměněný systém výstrah. V čem se systém výstražných zpráv mění a proč ho meteorologové zavedli, to zjišťoval přímo v brněnské pobočce ústavu kolega Zdeněk Truhlář.
1: Přicházím do kanceláře vedoucího regionálního předpovědního pracoviště Petra Minstera. Pane ministere, jak se mění systém výstrah?
2: Systém výstrah se bude měnit takovým způsobem, že jednak mohou lidé chápat ta rizika už ne tak svázaná s konkrétními limity, ale opravdu s tím, co by se mohlo očekávat. No a za druhé hlavně se změní struktura těch skupin jevů, které jsou uskupeny tak, aby dávaly lepší smysl právě vzhledem k těm dopadům.
1: To znamená, doteď se meteorologové řídili opravdu čistě těmi limity, třeba u větru nebo množství srážek?
2: Ano, bylo to spíše objektivní posuzování, to, co modely mohly předpovídat, nějaký parametr, dejme tomu nárazu větru, tak ten se v uvozovkách striktně řídil limitem, který byl po dlouhou dobu testován, zkoušen a posazen třeba u toho prvního stupně nebezpečí na 18 metrů za sekundu, což je přes 65 km za hodinu. A pokud jsme neočekávali vyšší nárazy, tak vlastně výstraha nebyla vydána, i když v předpovědi bylo, že bude docela foukat. Nyní už se přihlíží spíše k tomu, jaká rizika mohou být, když fouká silný vítr, aniž by byla překročen nějaký limit rychlosti. Ty dopady a vedlejší efekty, které mohou právě zesilovat a zpřísňovat po tomto kritérium, jsou třeba podmáčené stromy, které potom se vyvracejí vlastně při mnohem slabších nárazech větru a proto bude spíš posuzováno to, jestli ty stromy budou padat, než to, jestli bude překročen limit 65 km za hodinu.
1: Znamená to, že těch výstrah meteorologů přibude?
2: Mohlo by to tak v některých případech být, na druhou stranu jsou i případy, i když vzácné, kdy právě daný limit překročen být může, ale už nemusí být tak nebezpečný. Například ty větrné epizody, pokud už je třetí za sebou, třeba v jednom týdnu, tak v podstatě v těch prvních dvou už popadaly

0: upozorňovat spíše na ty dopady, které mohou způsobovat nebezpečné jevy. Nicméně samozřejmě to neznamená, že se úplně opouští ta základní linie sledování těch prvků.
1: Říká Petr Minster, se kterým na brněnské pobočce v Žabovřeskách natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Pokud se vám reportáž líbila, mrkněte taky na náš web brno.rozhlas.cz a tam další zajímavé reportáže přehledně najdete. Děkujeme za pozornost i čas, který jste věnovali našemu vysílání. Pohodu ve dnech odpočinku, šťastné cesty i návraty a hlavně dobré naladění vám přeje za celou vysílací posádku Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Hasiči v Moravském Krumlově dostanou novou stanici za 64 milionů korun. V brněnské svatoanenské nemocnici provedli dva zákroky při jedné operaci. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. A zítra čekáme promínlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci ji začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 milionů korun. Budova bude lépe přístupná než ta stávající v centru, kde se hasičská auta musí proplétat úzkými jednosměrnými ulicemi. Navíc v ní bude sloužit více lidí, vypočítává mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.
3: Nová stanice je koncipována jako typu P2, to znamená 8 hasičů ve směně, jeden velitel stanice oproti aktuálnímu stavu 5 hasičů ve směně a jeden velitel stanice. Předpokládaný termín dokončení stavby je koncem července příštího roku.
1: Plastičtí chirurgové ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně provedli unikátní operaci složenou ze dvou zákroků. Na operačním sále strávilo několik týmů 10 hodin. První část zákroku se týkala rekonstrukce prsu pomocí odběru tkáně spod břišku pacientky. Druhá část operace byla supermikrochirurgická. Lékaři pracovali s cévami, které mají průměr několik desetin milimetrů, popisuje mluvčí Jiří Erlebach.
4: Vlastně druhá operace byla takzvaná lymfatikovenózní anastomóza, kdy se operují lymfatické cévy, takže se napojují na klasické žilky, aby vlastně odcházela lymfa a netvořil se otok.
1: Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v Dolní komoře prosadit ještě několik svých priorit. V následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
5: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
1: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční poslanci kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj.
2: Sport.
1: Tenistka Karolina Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém duelu porazila v Londýně Barboru Krejčíkovou ve třech setech 7-5, 5-7 a 6-3.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme promínlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem přetrvává velmi dlouhé zdržení v koloně před omezením u Holubic. Od Rousínova z kilometru 217 se popojíždí stále více než 50 minut. Od Brna je to zhruba na půl hodiny. Brzdí se za sjezdem na Svitavě okolo 204. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Pěkný sváteční podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Antonína Pavluše Husárek. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, je svátek a slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A já vám přeji pohodový podvečer a radostné poslouchání pěkných písniček. A už písnička Lásku tobě milá dám, Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Sobuláci.

máme tady e-mailovou poštu. Dnes slaví narozeniny paní Alena Kárníková z Jezeřan Maršovic. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví jí za celou rodinu přeje manžel Pavel a děti s rodinami. Vnoučata Honzík, Kubík, Anička, Štěpánka, František a Šimonek posílají velkou pusu. No a já posílám další písničku Za naším okénkem. Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

0: písnička nám dozněla, pojďme na další přání, které tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. Ano, a ta písnička bude v Bojanovské dolině Moravská lidová. Jan Beran nám zaspívá František Černý za doprovodu Brolnu.
1: Český rozhlas Brno. Bojan.

Dospívali Jan Peran, František Černý za doprovodu Brolnu, Moravskou lidovou v Bojanovské dolině a pojďme si poslechnout další e-mail. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku paní Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak Žitečko jsme sežali, tak se jmenuje následující písnička Antonína Perničky a budou pro nás zahrát Záhořané.

0: Halo, halo. Kdo se k nám dovolal? Tady pořad blahopřání s písničkou.
1: No, paní Navrátilová, také nezvyčajné jméno. Volám z partizánského Jan Šandera.
0: No, vítejte. Prosím vás, můžete si zavřít to rádio, ono nám to bere takovou zpětnou vazbu.
1: Ano, ano. No a že já počúvam vaše relácie každý deň.
0: Ano?
1: Chcel by som pozdraviť všetkých týchto poslucháčov, ktorí to počúvajú, a krásne melódie. Ja mám ešte také naviazanie. Môj otec bol z južných Čech, takže ja mám aj rád jihočeské pesničky. Takže vám ďakujem.
0: Ano, my je niekdy zahrajeme, pustíme, to víte, že jo?
1: No, ďakujem vám za prostě.
0: Ano, ano, ano. Ať se pěknou neděli vám přeji, ať se vám daří. Nashledanou. Tak a půjdeme na písničku. Táhl hocká lůčka voní, Radoslav Muselík, Blahoslav Smišovský a Moravěnka.

Tak Valčík nám dozněl, pojďme si tady předat další e-mail, který tady mám. Dobrý večer, dnes má narozeniny švagrová paní Alča Uhrová z Domášova u Brna. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Radek, dcera Taťána, syn Matyášek, maminka Květoslava, rodina Uhrova a rodina Zapletalova. Tak předali jsme a budeme hrát další písničku. Václav Krutílek i otextoval Valašská hospůdka a Lidečanka.

0: Tak přátelé, pojďme na další přání. Zahrajte pěknou písničku naší spolužačce ze základní školy v Loděnicích, Aleně Kárníkové, k jejím dnešním narozeninám. Přejí ji hlavně hodně zdraví a štěstí. Za všechny spolužáky přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. A zdraví nás a děkuje. Takže pojďme na další písničku. Padá, padá Rosenka, lidová Josef Joška Černý a Broln.
1: Padá.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
3: A máme tady vzpomínku, je to na zítřejší svátek mistra Jana Husa. A tato vzpomínka je v tomto znění. Právě na tento den slavil svůj svátek můj otec Jan Boleslav. Jak vím z vyprávění milované maminky Jiřiny Boleslavové, rozené Seifertové, a babičky Augusty Seifertové, rozené Peroutkové. Narodil se jako syn řídícího učitele Jana Boleslava a Anny, rozené Hoškové, v Doubě. 25. září 1920. Pracoval jako technický úředník v továrně TOS Kuřim, dříve Zbrojovka, a až do své předčasné smrti 7. února 1966 zemřel na srdeční infarkt ve věku nedožitých 46 let. Bylo mi tehdy necelých 7 roků. Pozdrav posílá věrný posluchač doktor Jan Boleslav z Tišnova. A my vám děkujeme, pane Jane, zase za příspěvek, no a posíláme písničku a bude to známý evergreen, hodně stará písnička moravská lidová, Jedna růže, dvě růže, Zdena Hovorková, Já se připojím a Moravanka.
0: Český rozhlas Brno.

0: Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Rozumím, Kotvrdovice, že jste říkala?
1: Ano.
0: A vaše jméno jenom ještě takto tak trošku nějak...
1: Bohumila z Kotvrdovic.
0: Dobře, a komu budete přát?
1: Už můžu mluvit?
0: No, jste ve vysílání přímo. Sice to vrčí, ale tak to nějak přežijeme.
1: Chtěla bych popřát naší sestře Hedvice Kolmačkové Olomoučan ke kulatým narozeninám. Přeji zdraví, štěstí, pohody, přeje sestra z Kotvrdovic, bratr z Lipovce, pravnoučata z Dolínka Elenka posílají velikánské pusy a kdyby její manžel Karel žil, tak by se k čámi připojil. Hodně děkuji.
0: Ano, tak to bylo pro paní Hedviku z Olomoučan, že jo? Že to tak?
1: Ano, ano.
0: Výborně. Jejda, osmdesátinám. Tak to je... Ano, také děkujeme a přejeme pěkný večer. Naschledanou.
1: Taky, naschledanou. Mám moc ráda. Naschledanou se mám jednou tady vás Kotvrdovicích.
0: Ano, ano, tak to jsem moc ráda. Ano, ano. Zdravím vás, naschledanou, pěkný večer. A budeme hrát, přátelé, další písničku. Bude to směs vrtěný.

0: přátelé, a máme tady ještě jednu písničku přichystanou, Když jsem já šel tou putimskou branou a Josef Zíma.
1: Český rozhlas Brno.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. A rozloučíme se orchestrální skladbou Antonína Žváčka Jehlička v podání Moravěnky. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Blansku chystají opravu mostu mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem. Lidé do muzeí a galerií první neděli v měsíci už nemohou chodit zdarma. Akce ministerstva kultury skončila. Slavnostní mše dnes na Velhradě uzavřela Dny lidí dobré vůle. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Blansko chce opravit most mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem. Město teď hledá zpracovatele projektové dokumentace. Součástí oprav bude sanace betonu i nosné konstrukce, ale taky výměna zábradlí nebo pokládka nového asfaltu. Kromě toho by se měly na most vejít chodníky a cyklostezka. Cenu rekonstrukce radnice teprve upřesní, říká její mluvčí Pavla Komárková.
2: Celkové náklady my zatím ještě neznáme, protože až na základě průzkumu té mostní konstrukce a toho samotného návrhu bude zřejmé, jaký bude rozsah těch prací, ale předpokládáme, že ta částka přesáhne 10 milionů korun.
0: Posledním ohňostrojem nad Brněnskou přehradou včera skončila přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis. Hlavní cenu 29. mezinárodní soutěže si odnesla společnost ze Švýcarska za ohňostroj nazvaný Záhada paradoxů. Cenu Českého rozhlasu za nejlepší hudební doprovod ohňostrojného představení vyhráli také švýcarští ohňostrojci. Vítěz ceny diváků bude vyhlášen zítra večer po ukončení hodnocení poslední ohnivé show. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. Ve Velhradě na Uherskohradisku skončily Dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na Velhrad přijeli tisíce lidí. Hlavní událostí byla dnešní slavnostní poutní mše.
3: Přijmi dary, které klademe na oltář.
4: Mši svatou koncelebrovali pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
3: Účasti na oběti tvého syna.
4: Na Velehrad přijel ze středních Čech i David.
5: Moc se mi tady líbí, je to krásně zorganizovaný, takže já jsem naprosto spokojený a nadšený.
6: Sobotního programu se zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí a dnes dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
4: Říká mluvčí oslav Monika Babincová. Program letos doplnilo vystavení relikvie svatého Lukáše nebo tradiční přepisování Bible. Z Velehradu Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s čestnými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před omezením u Holubic kolumny v obou směrech. Delší téměř 50-minutová je od Vyškova. Vjedete do ní před sjezdem na Rousínov na 217. kilometru. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: A začne jim do toho mluvit, přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe. A velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronici leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. A instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika. Přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny a to z důvodu, že mi začínala infekce v těle. Takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, což jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně a bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci. A to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča, bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky a váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli a hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny a ty holky to vyhráli jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud, staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijete navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, že to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak a naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem v té poslední době, vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakém částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuju moc a ať se

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny, stejně jako ostatní památky, po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: K šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Eddie Weasel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy Bible, Postavy a příběhy, Talmud, Portréty a legendy či Svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do dvou týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přeháňky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších dvou týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v česko-polském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Brutalska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, kdy vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve třech setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé, nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel, nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: Šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým od kterého roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít, já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň

0: vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takový jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
1: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
0: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
1: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
0: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
1: Kolik to má kousku?
0: V dnešní době už přes 400.
1: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
0: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
0: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
0: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
0: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby

0: Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost, k tomu místy přeháňky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve Středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: Nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přeháňky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývaly.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, popřípadě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejte s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máče do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem je válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

nechať zapomenúť srdce bolavý. Hora a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových Svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových Svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových Svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozů

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom
3: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Takže jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete.

nachystanou kuchařku Sladké Česko. Ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka.
0: Počasí.
2: Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo. K tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komorů.

0: Návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zas těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňový sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. A když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, to já mám celý život. A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se nám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zaží práce si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Alespoň, že to zdání zůstane.
9: Co tam je v tom vzduchu, ale co to
7: bylo? My tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byla takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo. Hladu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakladali. A pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres celý, on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
10: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednou 10, druhým bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: A co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mecký salám.
5: No, tu čajovku. No a koupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam, jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvažuji, už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branže, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Tak zvláštně, tak ano, zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu, mohli byste mi říct, a on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že jí budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Teďka, no jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A, a ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. Teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, plavno, to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
1: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
2: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
2: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrobu. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
3: To je krásný.
4: Jo, to je vlastně tvé, jak se říká, takové střídelní město.
2: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily město pohřebního ruchu. My máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?

0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
1: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom tím, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá, 23. hodina minula, nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby. Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí,
1: nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí. A jel se pod Čerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: Šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyboleli kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný vejšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás odsudky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tmák, pytli? Ano, ano.
1: A teď kam, jo? No, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý, velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme. Tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny, já jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo? Takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady o kuzel, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blba a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednělo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejbala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo
1: já
0: kde
1: jsem zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišme, jak jsme se sem dostali. Já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím. Jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být. Takových 15 metrů.
0: No, panečku.
1: No, takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrhla ještě to jedno sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, to nemůže zapomenout.
0: Ale jinak s paní Podčirákem potrženo sečteno,
1: jo,
0: příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý.
0: Tak, to je dobře.
1: Paní Podčirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a
1: ráno
0: nele,
1: to
0: a tak, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo příjemný příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych mi ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam si ma nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeju já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme, jestli tam neděláme nějaký hloupost jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 mě roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká no, úplně, ano.
1: A já byla ze všech nejmenší už ve stanu, protože tam byly větší, jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás dospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh, před 4 rokama, mě říkala pranetér, hele, Jardu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a polštářek, co máš nejradši a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam netež a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně pranteře babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky v autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř a já jsem v pranetěři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. V 11.
0: No.
1: A já už byla ve tři zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě pak lekla, jaký slaven, co tady děláš, já tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, jo, no, jo, noční zvuky, no jo.
1: No, ano, že to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no, tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika,
1: toho.
0: Takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem.
1: No,
0: a tak.
1: No, protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No,
0: proč
1: to,
0: ne?
1: No. Ano. A tak jsme takhle se vyspali, no a já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru. Sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano, ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako, já jdu do k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byly pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. Mm-hmm. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, tak nám toto, no tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: no, víte,
1: jsem,
0: že ne.
1: Mm-hmm. Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy, spaní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát.
0: Jako no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech opravdu pod Čirákem?
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to
0: ano. Ano,
1: udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili tou slanou vodou.
0: Ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Hmm. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdějí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku a je to škoda, že některý dávají přednost víc teda ty cizině, no tak chtějí poznat. Svět.
0: To všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory, a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Takový jako, že se musíme, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a měli jsme
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací, kde se taky dá, že jo, no. Tak jenom taková motivace.
0: Dobře. Tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: Pokud no to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu, mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zakorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u další linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod čirákem, eventuálně pod stanem?
1: Pod stanem, paní Jituško, jsem spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal zeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci třeba partia a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela... Tam je převozník, tam byl v tenkrát. Převozník a ten nás převážel do řeže, jo? Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat až přijede nad Adánem, kdy on zase odvážel lidi.
0: Když přijede a probudí se, převážel, ano.
1: Převážel, jo? No. Ale co teď? Tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co? Byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo? Třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka přes tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka a teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zasavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli...
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si... krásně jste si schrupli.
1: No. Takže tak to bylo, no. Někteří kluci si ho tady vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no.
0: Jo.
1: To byli starší, takový si už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásné vzpomínky, krásné letní zážitky. Ano, jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojí, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka.
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla. Ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak ti jsou... Ty jsou teďko v
0: Chorvatsku. Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají. Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské Středy. Jeho sestra zažádala. Tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardejova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky tak nějak hledali a jeli jsme do Bardejova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardejovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala. A chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli. A my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli. A všude byly obchody zavřený. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic, jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
2: No je, je.
1: Pak jsme jezdili k rybníku Řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník, pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden, takže... A ještě jsem si vzpomněla ten kamarád, co jsme s nima byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký a on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou
2: kdyby něco, upežít.
1: To by... No, takže byly takovýhle vzpomínky.
2: Ale dobře, to všechno dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
2: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky, díky.
1: Vám taky všem a dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkujeme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Tolik písnička, Půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: Pardon. 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Uh-huh. 15 let jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Uh-huh.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan.
0: Uh-huh.
1: To se dalo do stanu. No a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl s sebou bílé prostěradlo.
0: Jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo i dva. Jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal. Já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: uh-huh.
1: A jednou jsem vám chytil stopa. Já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl on se dělá pionýr,
0: uh-huh.
1: A on to vzal na Červenou horu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak uh-huh. jsem si říkal, no pojedu za ním a tam někde v Krkonočích, tam to někde něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pioní, kde to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam, já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta teď to nemám na jazyku. No, tříkola.
0: Tříkolka, ano, ano, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo.
1: No. A on vám mě vzdálo, on mám někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte sestry, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopice já, jako já, tak říkám, paráda. Tady se s tím, tenkrát se dalo přespat v Příkopě, já nevím, u lesa na kraji, jako já.
0: Hmm.
1: Dneska by to bylo divný přespat, kde nebo vůbec kopce se na to, ani kopky už se dneska nedělají. To by se musela chytnout nějakého soukromníka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul, jako,
0: uh-huh.
1: A dorazil jsem do toho Liberce,

0: Byl za brákou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. Naši o mě vůbec neměli strach. No, tak já jsem trampoval. A já jsem pojezdil celou republiku. Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já. Mm-hmm. A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
1: Ano.
0: Jsem šel skoro 30 kilometrů pěšky z Náchoda.
1: Pánečku.
0: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu, jako já. A přežil jsem to a jsem tady.
1: Jo, takže taky rád vzpomínáte i na tuhle tu pomě. To je docela dlouhá túra, 30 kilometrů. To
0: vám řekl. Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako... A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou. Uhum. Pohodě.
1: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
0: Kdyby se znova narodil, tak bych to zase dělal.
1: Jo, zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
0: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
1: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července. A na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky. A pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma: spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku. Krásnou noc, paní Evo. Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho ráda neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu, kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když je turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili lidi na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka, když jste mě vyžádali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak je to úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku?
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel, taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Wrocław, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zahrovna Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do sklepních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Bianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že když jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když se jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem tak se, což mě strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Krásný léto, krásnou.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradě na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emma, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko-Přivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano, no, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal z Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil a kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to bylo vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme bilágoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam
0: jo.
1: Byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co se to vyřešilo. Ale potom, jak jsme byli na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je pramen Jičinky, kousek, tam je kamenárka. A pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada, estakádo, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam šikmou střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdem tam a tenkrát, dali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. Zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jelan, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu. Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval ten šerif a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněhem bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, tady už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to, takže ve 3 hodiny jsme, měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam bylo, tam je taková krásná křižová cesta, vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: Tam bylo 4-5 dní. Na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme spali taky.
0: Koupání, spaní.
1: To byl takový nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do přírody.
1: Určitě, určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: A teď je to dobré, když máte v noci máte 20-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spacák.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nebáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
1: vám
0: a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, měli jsme obytnou avii, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou avii jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo chtěli. A do té ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: A bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že jo, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme sjížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli potně. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva, manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme, no tak musel jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy, aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta. Nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta avie.
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo, jako. Ale to vám, to se v přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, tak ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Ávy je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus.
0: Bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa. No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, to... prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
1: no,
0: děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková tohle zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný. Tak, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně ano. Moc děkuju za to vaše povídání. Jo, jsem ráda, že jste si ten výlet
1: jako
0: užili.
1: Dobře domů, takže...
0: To je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně. To je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách.
0: Mhm.
1: Jeli tenkrát, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě vzali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formule 1.
0: Mm-hmm.
1: A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký. Tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa.
0: Mm-hmm.
1: A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: A tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesmělo, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: Že to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma,
0: ano,
1: která tam
0: ano,
1: byla, tady
0: ano.
1: Ten světelný smog, to prostě...
0: Já
1: prostě,
0: vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam, no a ten start, na které byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl neplatný. Ten se musel opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři. No a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše: krásný večer přeju všem. Dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let. No a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Terka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

může být moc pěkné, pokud se v té Praze hnusně narozkvětne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů, takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka
3: neče. Co to tě nám přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba pastí. Páni,
3: tady aby se člověk. Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: No, to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, že by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho, do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. No ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel něco.
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
6: Průza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
6: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Vždyť už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci. A něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím tě.
0: Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já tak vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxíka.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati, dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej, herje. Bujon, hovězí. No,
3: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni.
3: Chceš jednu přes?
5: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
5: Jak to?
4: Jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
5: Nějak to znáš, Bráško.
4: Z literatury, sestro.
5: Jak to, že to mrňa už nespí? Máma ještě není doma?
3: Není, no.
5: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, no, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co mladé
0: hlubin? Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
3: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
3: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
3: Kuchařskou? Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
3: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
3: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
0: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
0: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani...
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
0: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
0: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládá mi poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
0: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
0: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
0: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
0: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
0: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno? Všecko v pořádku. Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo.
6: Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lek, že se něco porouchalo.
0: Pane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběhy o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodů plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: rostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já se říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku, ale Tak to je vždycky po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, no ne, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně.
4: Jo, takže no. Ve 64 auto a v
2: 65. Je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo. Jako
2: a řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior. No to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je... No,
4: bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on ví, on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: A on vás ale ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vyjdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
2: No, no, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, už je rodiče. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.